0: Grande.
1: It's Hozier.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: už je tady!
1: Zábava Vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.

0: ještě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
4: tisku levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
7: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
9: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dnes končí zbraňová amnestie. Lidé měli posledních 6 měsíců možnost beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně a střelivo. Amnestie souvisí s novým zbraňovým zákonem. Ten přináší například změny v kategorizaci zbraní nebo digitalizaci zbrojních oprávnění. Kolik lidí této možnosti využilo, oznámí policie zřejmě příští týden. Ebola se v Kongu dál šíří. Počet potvrzených případů nákazy vzrostl už na více než 3. Nemoci podle úřadů potom podlehlo bezmála 400 lidí. Většina nakažených pochází ze 3 provincií na východě země. Úřady i zdravotníci se snaží zabránit dalšímu šíření epidemie. Fotbalové mistrovství světa přišlo o velkého favorita. Němci překvapivě vypadli už v úvodním vyřazovacím kole, když podlehli Paraguay po penaltách. Zápas po 90 minutách i prodloužení skončil nerozhodně 1-1. Paraguay si tak zahraje osmifinále a může navázat na svůj nejlepší výsledek z roku 2010. Německo naopak po návratu do play-off končí hned při prvním pokusu. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Metro na lince C nepojede v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání. Výluka začne v tuto sobotu a potrvá do pátku 10. července. Důvodem je modernizace zabezpečovacího zařízení, jezdit budou náhradní autobusy, které skopírují trasu metra. Kvůli výluce dopravní podnik prodlužuje tramvajovou linku číslo 2 z Petřin do zastávek Pražského povstání a vozovna Pankrác. Převážně pod mrakem, ranní teploty kolem 20, přes den zataženo oblačno, večer přeháňky nebo bouřky i intenzivnější. Nejvyšší teploty kolem 28 stupňů a vítr od severu. Z Metropole Lucie Daňková.
7: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Dnes končí zbraňová amnestie a my taky složíme zbraně na nějakou dobu. S vámi Michal, Jasmin a David. Dobré ráno.
2: Ahoj.
1: My se na pár týdnů dáme pauzičku, zůstanou tady ti nejlepší a to je David. Ty nemáš žádný volno, že ne?
3: Je to tak, já začínám volno až příští týden, takže něco málo si odpočnu, ale ne tolik, co vy.
1: Davide, ty jsi neskutečný. No tak si to spolu pojďme užít. 30. června, 6 hodin, 3 minuty a Danza Kuduro. Hezké ráno.

0: Myslím si, že kvalitně odstartováno, co se týká muziky. Lucenzo, Don Omar, Danza Kuduro, 6 hodin, 6 minut, Hit Radio, hezké úterý.
1: Čas letí jako blázen, dneska je ten den, kdy už jsme opravdu za polovinou roku letošního. Tak mě napadlo se vás zeptat, co tak jako považujete za svůj největší úspěch za ten uplynulej půl rok v tom novém roce.
2: Máš, že jsem to tady s váma zvládnul, no, zatím. To je asi takovej...
0: Napadá mě vlastně něco dost podobného. Asi největší úspěch prvního pololetí, začátek snídaně, 2.2.2026. Tenhle datum si zapíšu navždy. No a hlavně, že jsme pořád tady, no, jak říká David.
1: Já to mám úplně stejně, jako vlastně si myslím, že nám se přetočilo život úplně jiným směrem, tím, že najednou máme prostě jiný čas.
2: No, že musíte vstávat, že jo?
0: No, já si nevokecávaj, to prostě řekni, musíme vstávat, jako takhle. Už jsem si nějak zvyk, ale jsou rána, když si říkám, co jsme si to udělali.
1: Ale co vy, čeká nás minuta šampionů. Budeme mít 60 sekund na to, aby jsme přečetli všechny zprávy od vás, tak budeme po vás tít tři věci.
0: Jak se jmenujete, odkud jste a pochopil jsem správně asi Jasmin, jaký největší úspěch považujete za ten váš úspěch prvního pololetí? Napište nám to na 777-937-777, jsme na to moc vědaví. No a teď vám posíláme další muziku, tohle jsou Atomic Kitten, The Tide Is High na Hit Radio 608, dobré ráno.

0: 6 hodin, 11 minut, Hit Radio, dobré ráno. Půlka roku pryč, další půlka roku před náma, jsme přesně v polovině. No a nás zajímalo, co berete jako ten největší váš úspěch za první polovinu roku. Minuta šampionu startuje právě teď.
1: Lenka, Bílý potok, povýšení po 19 letech v práci, gratulujem.
0: Martin Brno, uběhl svůj první půlmaraton.
1: Michal Olomouc, koupil si vlastní byt.
0: Jakub Praha, jako úspěch bere, že se mu podařilo se ženou zabřeznout.
1: Monika, Frýdek Místek, po letech začala pravidelně cvičit.
0: Lukáš Karlovy Vary, požádal přítelkyni o ruku a řekla ano.
1: Marie Věžnice, změna práce.
0: David Žacler, za největší úspěch považuje své dvě dcery.
1: Kuba Jižní Čechy, opravil půl bytu, koupil rodince nové auto, nachystal druhý dětský pokoj a za 14 dní bude dvojnásobný taťka, wow.
0: Hezký, gratulujem. Jakub Náchod stal se poprvé tátou.
1: Je, Klára Hradec Králové našla si novou práci, která jí baví.
0: Květa Děčín začala konečně jíst zdravě, začala si užívat života po 50 a odhodila z hlavy zbytečné starosti a zbavila se negativních lidí.
1: Ještě tu máme zprávičku od Radovaná. Je mi něco málo přes 60, kousek od Liberce a asi největší úspěch, co jsem v prvním pololetí zaznamenal, je, že jsem dokončil stavbu domu na chorvatském pobřeží. Takže teď to mám jako chalupu a v létě, v zimě můžu být u moře, což byl můj splněný sen. To jsou strašně hezký zprávy a strašně velký úspěchy všechno.
0: Tak my vám moc gratulujeme k vašim úspěchům. Děkujeme za vaše zprávy. No a pojďme ty vaše úspěchy oslavit muzikou. Co vy na to? Může být Apaterose Bruno Mars 6 hodin 12 minut.

0: Na úterní ráno skvělej Hozier, Too Sweet, 6 hodin, 18 minut, ladíte Hit Radio. A nás by zajímalo, jestli u vás včera byly kroupy, co? Možná jo, protože někde padaly až 5-centimetrový koule. A tak se ptám, jestli jste taky byli připravený zabalit auto do deky, do madrací a do podobných vychytávek. Já jsem totiž včera takhle pár zabalených aut potkal a přiznám se, že i já jsem byl připraven.
1: Já jsem si vůbec nevšimla toho, že nějaký kroupy jsou. Já jsem asi žila včera jinde, nevím. Já jsem byla doma zavřená a nevím o ničem.
2: No taky, my jsme celý den vlastně vyhlíželi, byla zatažená obloha a nakonec vlastně ani nevím, jestli tady u nás pršelo.
1: Taky nevím.
0: No, jenom tak lehonce, jo, sprchlo. Já jsem to teda hodně sledoval, protože těšil jsem se osobně na to vysvobození, až teda trošku zafouká, trošku sprchne. Já viděl jsem nějaký videa, nevím, z Kolínska, tady a prostě Ostravsko a tohle. A že tam teda jako docela dost fučelo, padaly tam kroupy, a hodně pršelo a vlastně v hlavním městě to tak jako jenom tak jako, jo, takový váneček, trošku sprchlo a říkám si, no tak vysvobození nebude, ale koukal jsem právě na ten radar a čekal jsem, že nějaký kroupy přijdou, jo, takže už jsem taky byl připravený jako zasáhnout, vyběhnout a to auto zabalit a já si říkám, že vlastně, když jsme takovýhle koumáci, když se bojíme o ten svůj majetek, představ si prostě toho, já nevím, nejdražšího Mercedesa někde na tom sídlišti, zabalenýho do matrace Dormeo třeba, jo. Jak to vypadá, jo? Tak si myslím, že za tohle by nám rozhodně pojišťovny měly zavíst nějaký nový bonus, jo? Že jako tomu jdeme naproti.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
9: Už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
12: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
13: Plno tobogánů a skluzovek.
14: Tak všichni rychle do plavek.
15: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
16: Relax, drinky, animace.
17: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
18: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
19: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
20: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
21: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
22: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
23: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 před odbočkou k letišti se kvůli omezení už vytvořila kolona. A na dálnici D1 na 14. kilometru směrem od Prahy je odstavená dodávka. Dejte pozor.
24: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City.

0: tak všechno mám.
1: Nejnovější poetika na Hit Radio 6.29. Dobré ráno. A David má ranní update.
2: Ranní update.
3: Letní dětské tábory letos zdražily nejčastěji o 10 až 20%, přesto letos pošle dítě na tábor zhruba polovina českých rodin. Náklady se nejčastěji pohybují mezi 5 a 10 tisíci korunami. Dublin řečí nečekaný problém spojený s recyklací lahví a plechovek. V odpadkových koších je hledají organizované gengy i lidé v těžké životní situaci. Následný nepořádek stál město loni v přepočtu asi 12,5 milionu korun. Po 40 začíná být péče o tělo důležitější než kdy dřív. Fyzioterapeuti upozorňují, že právě v tomto věku se vyplatí zaměřit na prevenci a osvojit si zdravé návyky. Ty mohou pomoci udržet pohybový aparát silný, pružný a bez bolesti i v dalších desetiletích.
4: Tak co, Míšo, už jsi začal?
1: Mě spíš zajímalo, kdy jste si jako uvědomili, že už vám není 20. Jako jestli byla nějaká takováhle chvíle, co?
4: Mně furt je.
1: No, já vím, no, ale co ty, Davide?
5: Tak asi zhruba, když mě bylo 30, no. Jestli řekl, ta 20 už tam prostě není.
1: Už to není ono, no. Takže 40, tak já jsem tomu vlastně nejblíž, no. Tak tělo už začíná trošku stávkovat. Pro mě je nejhorší, když si sedám a dělám takový to... Schválně, kolik vám bylo před 28 lety, v roce 98, Jasmin nehraje.
4: Já jsem až 99, no.
1: 99, no, tak rok zpátky, rok před tvým narozením, vzniklo tohle. To se dost pravděpodobně poslouchali tvoji rodiče třeba.
4: Já taky, vždycky na cestě do Chorvatska.
1: No, když se milovali.
4: Ježiš.
1: Kung Fu Fighting, a najednou tady byla Jasmin. Tak pojďme na to, tohle je rok 1998, Bus Stop a Carl Douglas na Hit Radio 6.31. 1998, Bus Stop a Carl Douglas na Hit Radio 6.31.

0: To není fér. 6:38 Lily Ellen na Hit Radio.
1: Dneska v noci byl jahodový úplněk, což neznamená teda bohužel, že by vonil po jahodách, ale dostal název podle období, kdy se kdysi sklízely první jahody. Jo. Možná jste v noci koukali na oblohu, viděli jste to, byla to nádhera. Nicméně, každý ten úplněk je něčím specifický. Tenhle má symbolizovat hojnost, radost, sklizeň toho, na čem jsme jako pracovali v těch předchozích měsících, ale taky povolíme údajně úzdu emocím a chceme víc fyzického kontaktu.
2: Jsi to řekla tak hezky.
1: Ale tohle by všechno bylo jako hezký, jo. Emoce, chceme víc kontaktu fyzického, bejt si blízko. Bohužel taky začal, a už jsme to tu jednou řešili, vysvětlovala jsem vám, retrográd. Jo.
0: Jo, počkej, on je zase zpátky
1: zase,
0: ten
1: no,
0: retrográd.
1: Zase, no, on je víckrát za rok, asi čtyřikrát nebo kolikrát, jo. Ozývají se ex nebo nějaký nevyřešený záležitosti, takže i tohle se může v následujícím jako měsíci stát.
0: Mně to teda úplně uteklo, že byl nějaký úplněk na dnešek, takže za to, že Česká republika nevyspala, nemůže to, že máme doma přes 30 stupňů a nejde to vyvětrat, ale je to teda vesmír, jo? Rozumím
1: to
0: tomu
1: tak,
0: správně.
1: Ale nádherný to bylo, už jsem viděla fotky, teda krása.
0: A máš pocit, že jako potřebuješ nějakou fyzično, nebo... Nebo jak to teda je? Ale jahodový úplněk, to zní až romanticky, opravdu.
1: No je to fakt hezký.
0: Romantický.
2: Takový až skoro symbolický, že to vyšlo na začátek Wimbledonu, kde jsme si včera říkali,
1: no
2: že se vlastně jedí jahody
1: ty
2: se šlehačkou. To bude ono možná.
0: To bude možná ono, to je ten důvod, no. 100% na vědě,
2: období hojnosti.
0: Máš se. David takhle mne bradu a říká si, jo, tak to se máme. Jinak ty jahody bychom si mohli dát, no, tak objednáte někdo?
2: Já jsem pro.
0: Tak jo, Sia Kendrick Lamar, to jsme objednali my pro vás, The Greatest na Hit Radio za malou chvíli, no a taky přehodíme aktuální dopravu, ať víte, jak to v úterý ráno frčí a kde to stojí.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: Chcete prodat své auto a nevíte, kde s vámi budou jednat na rovinu a kde za váš vůz dostanete férovou cenu? Vyzkoušejte Porsche Praha Prosek nebo Porsche Praha Smíchov a využijte profesionální přístup a zázemí seriózního partnera. Všechny značky aut u nás můžete rychle a férově prodat nebo využít jako protiúčet při výběru dalšího auta z široké nabídky prověřených ojetých vozů. Porsche Praha Prosek a Porsche Praha Smíchov. Vaše jistota při výkupu i koupi vozu. Zastavte se u nás nebo si prohlédněte nabídku online.
6: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
7: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
8: 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj 4denní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.
9: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze na Plzeňské na křižovatce s ulicí u Kateřinky ve směru do centra zasahují záchranné složky a v tunelu Mrázovka ve směru na Břevnov stojí porouchané osobní auto. Dejte pozor.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
10: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Takhle vám hraje úterní Hit Radio Alex Warren Ordinary. 6:49 hezké ránečko.
1: Možná jste někdy zažili nějaký výlet za nemoc hezkýho, příjemného počasí, možná se tam něco zvrtlo, ale teďka vám to může přinést štěstí, protože na Hit Radio pokračuje terapie venkem s For Camping a tenhle týden hledáme historky právě na téma nejlepšího výletu v tom nejhorším počasí.
0: No a kdo nám na web třeba napsal, byla Helena, napsala nejlepší a přitom testování počasí bylo 12.6. ve Vysokých Tatrách, kde nás počasí překvapovalo neustále, ale směrem z Popradského Plesa na Ostravu, asi chybka, jsem zažila slunko, mlhu, déšť i trochu sněhu, ale ty výhledy wow. Mě trošku přijde, že Helena to psala za toho deště. Že jí to ťukalo ty kapky na ten displej, víme, jak to pak funguje, jo.
1: Nicméně, pokud máte nějakou podobnou, klidně obsáhlejší a klidně za vás ještě lepší historku, tak nám ji můžete napsat na webu Hit Radia, kde hrajeme aktuálně o poukaz na outdoorový vybavení značky Saleva v hodnotě 7000 korun od For Camping.
0: Takhle, nebude těžký to trumfnout, si myslím, jo. Takže komplet detaily na webu hitradio.cz a moc vám držíme v palce, protože v páteční snídení šampionu, jak říkali, Jasmin, někdo z vás vyhraje poukaz na outdoorové vybavení. Tak držíme pěsti.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na For Camping.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
2: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Atención, señoras y señores!
4: La Tropical Party opět roztančí smíchu. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchu.
3: La Tropical!
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yeso!
4: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar!
5: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
0: On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dálniční známky se nebudou každý rok zdražovat. Vláda schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace cen. Roční kupon tak zatím zůstane na částce 2570 korun. Zachovány mají být také slevy pro nízkoemisní auta. Opozice krok vlády kritizuje a označuje ho za populistický. Slovensko hlásí historicky nejvyšší teplotu. Na východě země v obci Turňa nad Bodvou naměřili rovných 41 stupňů Celsia. Padl tak dosavadní rekord 40,5 stupně z roku 2007. Slovenští meteorologové zároveň oznámili výpadek svých IT systémů. Zemi, stejně jako další části Evropy, dál sužuje mimořádná vlna veder. Češi mění vysněnou adresu v zahraničí. Největší zájem mají letos o koupi bytu v Itálii, která vystřídala dosud nejoblíbenější Španělsko. Poptávka po italských nemovitostech meziročně vzrostla o téměř pětinu. Češi ale dál často kupují byty také v Chorvatsku nebo Rakousku. Lákají je atraktivní lokality i nižší ceny než v České republice. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Areál parku Fidlovačka se o letních prázdninách dočká revitalizace. Kompletně bude opravena síť cest a typický betonový mobiliář a rekonstrukcí projde také stávající malé hřiště. Práce se dotknou piacety před divadlem na Fidlovačce a nedílnou součástí revitalizace budou velkoryse pojaté sadové úpravy. Praha 4 o tom informuje na svém webu. Většinou oblačno, ranní teploty kolem 20 stupňů, oblačno, zataženo pak zůstane i v průběhu dne a přidávat se postupně budou přehánky nebo bouřky, ty mohou být pak později odpoledne i silnější. 28 to jsou maxima. Z Metropole Lucie Denková.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Dobré úterní ráno.
9: Ahoj vám všem.
10: Snídaně šampionů.
8: 3 minutky po 7 s vámi Michal, Jasmin a taky David. Ahoj.
11: Ahoj.
8: No a samozřejmě spousta skvělý muziky, tak pojďme na to. Rehab in my head.
0: Hit Radio

0: Jestli jste nebyli, tak tohle vás rozhodně probralo. Rehab in my head. 7 hodin 5 minut. Posloucháte úterní snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Já jsem v současné chvíli trošku rozhořčená a potřebuju vědět, jestli právem nebo neprávem, a vy mi s tím pomůžete, jo? Já jsem si tak scrollovala Instagramem a viděla jsem, jak tam žena něco dává do lednice a do mrazáku a tak, a říká, tohle dám do mražáku, a já počkej, dám do mražáku. Tak jsem si to vrátila a říkám si, hele, ona to opravdu řekla, ona řekla slovo mražák.
0: No a co je špatně?
1: Pak jsem to viděla zase u někoho, no co je špatně, mražák, snad je to mrazák, ne?
0: Tak jako je to mrazák, ale já říkám mražák.
1: Kam na to chodí, tedy to není normální, tak mrazit, ne mražit.
0: Tak schválně, tak počkej, my jsme s Davidem, pocházíme z východních Čech, jo. David říká taky mražák, že jo?
2: Je to tak.
0: Je to tak.
1: Co to je za blbost?
0: Pozor. Okolí Krnovska, určitě Ostravska, taky si myslím, že bude říkat mražák.
1: Určitě mnohem víc posluchačů bude říkat mrazák. Počkej, já to odůvodním. Mrazák od slova mrazit. Jdeš dát něco namrazit, zmrazit, nejdeš to dát zmražit. Můžeš tak mít mražený něco.
0: Samozřejmě, že slovo mrazák bude správně, ale tak jde o to nářeší, tak co slyšíš doma, že od rodičů a tak dále. My jsme se shodou okolností o tom bavili si nedávno s přítelkyní a ona mi právě taky říká, že říkají mražák. Z Krnova je původně, jo? Takže asi jo.
1: Už to googlim, ano. No. Tak mrazák je správně česky prostě, češtinářský výraz, správný mrazák, ale mražák teda je hovorově někde, dobře. Ale pojďte nám říct, co říkáte vy teda.
0: Takže my říkáme tady s Davidem jakožto původní východočeši, že je to mražák. Ty jako Pražanda říkáš, že to je mrazák.
1: Já myslím, že David je gentleman nestranný a on vždycky je s tebou.
0: Já jsem myslel, že David je chytřejší.
1: No nic, tak 777-937-777, tak zní číslo k nám a pojďte nám říct, jestli je u vás mrazák nebo mražák.
0: A hlavně nám taky napište, odkud jste, ať to máme teda jako lokálně. Ale už to tady někdo píše. David z Brna, ranko týme, u nás se říká, dej to na mražák, ne do mražáku. No, tak to
1: hele, tak asi nepište.
0: Pojďte nám napsat, nás to opravdu zajímá, vrátíme se k tomu. Teď Luis Capaldi, dobré ranko.

0: Takhle vám hraje úterní hitrádio Linkin Park minutu před čtvrt na osm. Mrazák nebo mražák? Samozřejmě, že mražák.
1: Samozřejmě, že mrazák.
0: Samozřejmě, že mražák.
1: Ne.
0: Davide, řekni to, samozřejmě, že mražák.
2: Je to mražák, no, správně.
1: Hele, vy dva. No, vedli jsme tady tuhletu diskuzi, jestli teda mrazák nebo mražák. Odkud jste, jak to říkáte vy? Já si myslím, že můj tým ještě jako spí trošku, jo? Ale uvidíme, pojďme se na ty vaše zprávy podívat.
0: Já si myslím, že to je tím, že jsi z blbýho města.
1: Ne.
0: Tak pojďme. Tak máme tady Týna, Sever Čech. Samozřejmě mrazák.
1: Ne?
0: Pozor.
1: Martina, rodilá Pražečka, jsem pod obojí.
0: Dobré ránko, Otrokovice určitě mražák.
2: Tak to je jedna jedna zatím, já to budu počítat.
0: Tak to počítej.
1: Dáša Opava u nás mražák, pořád lepší než mlíko.
0: Darča Moravská Třebová, mrazák.
1: Zlín David, mražák, to je kremrole spisovně. Takže tady se nevyjádřil.
0: Ale napsal,
2: asi mrazák.
0: Napsal mražák.
1: Asi jo.
0: Pak tady, dobré ráno, Sampiony, u nás doma říkáme samozřejmě mrazák, Martin, tak tady konkrétně u toho by se hodila diakritika.
1: Pavli Praha, samozřejmě mrazák a vůbec se nedivím, že Jasmin vadí mražák, mě taky.
0: Jindřichův Hradec Martin, mrazák.
1: Marcela jedině mrazák.
0: Ahoj, Martina z Bystřice, okres Frýdek Místek, mražák taky, celá rodina.
1: Pražáci jsou jiná sorta lidí, říkáme mražák, Láďa Prostějov, Morava.
0: Jana od Přerova, mražák.
1: Dobré ráno, mrazák jednoznačně z, to stejné jako naběračka a žběračka. Jindra, východní Čechy, krásný den přeji.
0: To je zvláštní, my jsme z východních Čech, Davide, že jo, a tam se říká mražák prostě.
2: Je to tak, a máme to 5-7 teda mimochodem.
0: Eva.
2: Pro Jasmin.
0: Eva, dobrý ráno, moje maminka říká mražák, ale já říkám mrazák, protože mražák mě tahá za uši, bydlím v Havlíčkově Brodě.
1: Eva pořád říká mrazák.
0: Luboš Trutnov, ahoj, tak jasně, že mražák.
1: Ahoj, tak já jsem z Hlučínska a v mražáku jsou mražené věci, proto je to mražák, ahoj Jirka.
0: Já už popravdě začínám jako vědět, co to slovo znamená, jak to opakujeme pořád dokola. Dobré ráno, nejlepší rádio, já říkám mražák, jsem ze severní Moravy, Karolína.
2: Tak pozor, 9-9.
0: Tak pozor, já tady ještě vytáhnu, mám tady hlasovku, jo. Tak vydržte chvíli, já se nenechám zahambit, to ani náhodou.
3: Dobré ráno, týme. Já jakožto prodejce mražených potravin to zásadně dávám do mražáku. Mějte se, čau, Roman.
1: Díky, Romane, no. Erika Plzeň určitě mrazák. Mražák říká moje baby a důchodci, Michale.
0: Takže dobře, budeme se tady, jak ten vstup bude ještě dlouhý, jo? Kolik to bude mít? Tak 15
1: no, dobře,
0: minut.
1: Tak
0: já tady
1: prostě je to
0: hledám
1: půl
0: nějakou
1: na půl,
0: zprávu.
1: Ale jako vznikla nová debata, jo, tady. Dobré ráno, ježiš, kde to bylo? No prostě, že někdo říká na mrazáku.
0: Kamča z Brna píše, rozhodně mražák. Jo, takže jsem vyhrál. PS, a říkáte na nebo do mražáku?
1: No, pak tam bylo i U, jo, to už je zase úplně jiná debata, to už bych tady jako nevířila, nicméně, dobře, no, tak prostě
0: takhle, a já jsem jim prohrál, a vy si to dávejte, do čeho chcete, do mražáku, máme pro vás Evu Farnou, Leporello v 7.17, dobré ráno. Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Eva Farná. Leporelo na Hitrádiu v 7 hodin 20 minut.
1: Chceme říct dvě věci. Za prvý, můj tým už se probral a na WhatsAppu se to hemží mrazákem, nikoli mražákem. Ale, ne, opravdu, ale píše Hanka, to nás jako překvapilo oba, tady se shodneme s Michalem. Hezké ránko, tak ještě jeden tip na debatu. Půjdete do řezníka, nebo k řezníkovi. Mějte se, šampioni, no tak jasně, že k řezníkovi,
0: bože,
1: ne.
0: Co jsme to pustili, tak samozřejmě, no jako, kdo říká, že půjdeme do řezníka? Já si dovedu
1: tak
0: představit,
1: Hanka určitě.
0: Když řekneš, jdu do řezníka, jako, že se ti ten borec líbí a že do něj jdeš dělat, jo. Že jo? Jdu do řezníka, má pořádnou tu sekeru.
1: Tak k řezníkovi jdeme, no, my.
0: Já jenom čekám, že tady začnou zase chodit zprávy, že teda u nás se chodí rozhodně do řezníka. To chtěl říct za věc.
2: Jdu dneska na oběd na smazák s hranolkama. To taky říká, ne?
0: Na smazák? Ty jsi smazák. Ale so toulou, Heroes. Další songy pro vás tady na Hitrádiu za malou chvíli.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova. Bauhaus, když
5: se to má podařit. Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
9: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
10: Jsme energie tohoto města.
11: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
12: Atención, señoras y señores!
13: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
12: La Tropical!
13: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
12: Awarashar!
14: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
15: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
16: Carglass opraví, Carglass vymění.
17: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
18: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
19: Vraťme čas alespoň na jeden den.
18: Dotřebí mistří z dějinů Vega a Stay.

0: Třebíčce. Více na legendy v Třebívlicích.cz.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya, inspirace srdcem.
4: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
5: Montujeme, vyklízíme,
6: krabice vám zapůjčíme.
5: Těžký kusy, to je naše.
6: Však recenze mluví za vše.
5: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
6: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
7: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V tunelu Mrázovka směrem na Smíchov blokuje provoz, nehoda, kolona se tvoří od sjezdu z Barandáku. A na trase z Benešova na Prahu před nájezdem na D1 u Senohrab se vytvořila asi 2-kilometrová kolona.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio City.

0: Could Be Heroes, Alesso a Toulou. Tohle je Hit Radio v 7.30. A to je čas na Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Na zahraniční dovolenou letos vyrazí téměř polovina Čechů. Většina z nich si na týdenní pobyt v cizině musí šetřit nejméně půl roku, část dokonce celý rok. Odborníci zároveň upozorňují, že kvůli stresu, spěchu nebo jazykové bariéře lidé na cestách často zbytečně přicházejí o peníze. Na světovém šampionátu končí další evropský favorit. V úvodním kole playoff vypadlo po Německu taky Nizozemsko. Po 90 minutách hrálo s Marokem 1-1 a nakonec nezvládlo penalty. Pro lepší kondici nemusíte nutně běhat a polikat desítky kilometrů. Podle odborníků mohou srovnatelné nebo i lepší výsledky přinést třeba veslování, plavání, cyklistika nebo intervalový trénink. Důležité je hlavně najít pohyb, který vás baví, a věnovat se mu pravidelně.
0: Davide, já jsem si všimnul, mně přijde, že o tom pohybu a cvičení mluvíš poslední dobou nějak často. Má to nějaký konkrétní důvod?
3: No tak konkrétně od toho momentu, kdy se znám tady v rádiu klubu, že máš přes stovku. No.
0: A co jako?
3: Takže znova, důležité je hlavně najít pohyb, jako? Který tě, Michale, baví, a věnovat se mu pravidelně.
0: A co jako? Davide, Tak si teda pěkně děkuju, kamaráde, tady prostě na kámoše nenarazíš. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka. Celý tento týden máte možnost vyhrát dvě čtyřdenní vstupenky na festival Colors. Dvě čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro, tak nám

0: Tohle jsou Walk the Moon a tohle je úterní Hit Radio snídaně šampionů v 7.34. A jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Jak bylo řečeno, tak celý tento týden vyhráváte parádní vstupenky na festival Colors of Ostrava. Dvě čtyřdenní vstupenky a to od Allegro.
2: Pokud rádi nakupujete online, tak určitě Allegro znáte. Je to jedno z největších online tržišť v Evropě a najdete tam skoro všechno na jednom místě.
0: No spíš mi řekni, co ještě najdeme na Colors of Ostrava, Jasmin.
2: Hele, letos 21 Pilots, třeba Teddy Swims, Lord, taky hezký. LP, spousta skvělých jmen.
0: Hezký, tak tohle si dost možná užije zadáču. David, Dave, krásné ráno.
3: Ahoj, ahoj.
0: Zdravíme na Vysočinu, tak co bys řekl na takový parádní výlet do Ostravy na tyhle interprety?
3: No nádhera, se těším.
0: No nádhera.
2: Se těším. Se těším, tak ještě to bych rád.
0: Tak možná, tak asi to dáme Davidovi zrovna ne.
2: Let's go.
0: Tak dejme, jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: V jakém městě České republiky můžeš jít na ještět?
3: Liberec.
0: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Korveta je druh krevety anebo slavný sportovní vůz?
3: Slavný sportovní vůz.
1: Otázka ano. Třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Které houby patří na pizzu Capriccioza?
3: Žampiony.
1: Mhm. Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Dave, budeš vědět, jaké je křestní jméno herečky Bohdalové?
3: Jiřina.
0: Přesně, a pojďme na poslední otázku.
2: Je dneska poslední červnový den, ano nebo ne?
3: Ano.
0: Ano!
2: Ano!
0: Ano! Davide, vyrážíš na Colors of Ostrava, 2 čtyřdenní vstupenky jsou tvoje.
3: Super.
2: To je nadšení, ty
0: vole. Ty jsi úplně šťastný, ty jo, fakt.
2: Super, tak
0: máš, dík. Máš vstupenky, tak to je super teda. Tak Davide, byl jsi skvělej, parádně si to zvládnul, vstupenky posíláme a festiák si užij, měj se hezky.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
0: Čau. Další vstupenky.

0: pro vás budeme mít opět zítra.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.
2: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.
1: Hit Radio City.

0: Bude 7:45, ladíte úterní Hit Radio, tohle byla Taylor Swift. Jakou největší lest jste kdy zkusili na vaše rodiče, anebo vaše dítě na vás? Vydíralo vás někdy vaše dítě? Asi ne, co? Máme tady ale příběh z Brazílie. 12-letá holka přestírala vlastní únos, aby z rodiny vymámila nějaký prachy. A místo škemrání o stovku rovnou rodičům poslala vyděračskou zprávu přes WhatsApp, že je unesena.
1: Můžete mi říct, co to je za dobu, že ve 12 letech tohle dítě vůbec jako napadne? To mi přijde úplně šílený.
0: Tak jestli potřebovala nějaký peníze na lístek do kina, tak vlastně jako chápu, no. Mě to připomnělo, už to je teda strašně dávno, kdy mi kamarád vyprávěl, že, a to je teda hrozný, jo, já to neschvaluju, ale zamknul mámu v koupelně a dokud mu nedá 2 kila, takže ji nepustí, jo. A to mi přišlo teda fakt jako strašný. Já bych si třeba osobně tohle nikdy nedovolil a vlastně, když zaspomínám, tak já jsem asi nikdy na rodiče žádnou lest nenachystal. Spíš to bylo takový, že jsem říkal, že mi není dobře a že mám asi teplotu a že se mi nechce do školy, máma vytáhla teploměr a bylo úplně jasný, jak na tom teda jsem s těma číslama. Takže mi to tak jako nikdy neprošlo. Co ty?
1: U nás doma byl od tohohle můj starší brácha, no. Ten dělal tyhle ty věci, já jsem taky byla ta hodná. Jako jednou jsem jako nemile zalhala, to jako to mě mrzí, že jsem třeba řekla, že jedu za kámoškou a jela jsem tehdy do jiného města za nějakým klukem, což teďka zpětně, jako udělat mi to moje potenciální dítě, tak normálně nevím.
0: Takže to se do toho počítá taky. Tak už se vlastně přidávám, už taky jsem takhle zmizel a říkal jsem, že jsem někde a byl jsem úplně někde jinde.
1: To nedělejte, to je fakt jako nebezpečný, to za to jako se zpětně omlouvám rodině.
0: Já ne.
1: Nicméně, ano, jinak tam na to byl ten brácha, tak pojďte nám říct spíš vy, jak se jmenujete, odkud jste a co byla taková vaše jako dětská rebelie?
0: Co jste na ty rodiče prostě vymysleli? Vrátíme se k tomu, to nás zajímá. Číslo 777-937-777, můžete nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp, nebo nám to pinkněte klasicky jako zprávou. Za chvíli aktuální doprava a samozřejmě i muzika, třeba Činasky, hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Taky nechcete končit léto větou?
4: To zase nějak uteklo, viď?
3: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
5: Mami, ten Superland byl boží.
6: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
7: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
8: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
9: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
10: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
11: Romantika.
10: Sportáky.
11: Zábava pro děti a mnohem víc.
10: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
12: Firma na zážitky. CZ.
13: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
14: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
15: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
16: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
17: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
16: To je Nahoru Resort Monínec.
17: Dětský program.
16: Letní kino.
17: Nová bobová dráha.
16: A hvězdné čtvrtky.
17: O prázdninách vystoupí
16: Petr Kolář,
17: Jakub Macholda,
16: Hypochondr
17: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
16: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
18: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
19: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
18: A dárek je váš, tak ušetřete
20: si. Tisku levně CZ.
21: Náplně hned.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze v tunelu Mrázovka směrem k Barandovskému mostu narazilo osobní auto do stěny tunelu. Na místě zasahují záchranné složky. Tunel je uzavřený, počítejte se zdržením v kolonách.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Ráno na Hit Radio pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 7.53 na Hit Rádiu Rosalyn a Snap. Bavili jsme se tady o příběhu z Brazílie. 12letá holka předstírala vlastní únos, aby z rodiny vymámila nějaký peníze. Jo, takže poslala jim vydíračskou zprávu přes WhatsApp, aby dostala nějaký love.
1: My jsme chtěli zjistit, co jste udělali, vymysleli nějakou bejkárnu na rodiče by. Tak máme tady jednu ze zpráv.
0: Já na střední zatahoval doučování z deskriptivní geometrie. Bylo to na konci roku a učitelka na střední mi jasně řekla, že se rovnou potkáme u reportu, tak jsem chodil do kina.
1: Marek, z důvodu, že to rodiče netuší, do dneška zůstanu v anonymitě. Jo, tak už není. Marek, pro jistotu prej. Brácha rodičům rok lhal, že ještě studuje vysokou školu a přitom jenom jezdil rok na byt, kde studoval a tam se flákal. Pak jim dokonce volal v den státnic, že je neobhájil. Už je to přes 10 let, ale les to byla teda grandiozní. Státnic v uvozovkách, protože na nich teda nebyl a jen jim volal, že na nich je.
0: Jak píše Denisa z Prahy, měli jsme jednou ve třídě hodinu mytí masek na brané cvičení. Mně tam chyběl nějaký ochranný kryt nebo zátka. Učitelka se všech ptala, zda mají všichni vše v pořádku a nikomu nic nechybí. Jako jediné mě hruza fackovala, že se přihlásit a mít problém. Nezvedla jsem ruku a do dneška to mám v hlavě, že kdyby se něco stalo, tak jediná umřu kvůli zátce. A my jsme se ptali, co jste vymysleli na rodiče a ne na učitele, že jo?
1: Hele, to horko prostě na všechny působí.
0: Je to tak, je to tak. Tak pojďme se trošku osvěžit další muzikou. Cyril Stambelinin. Tohle by vás mohlo bavit na Hit Rádiu a za malou chvíli taky zprávy v 8 s Davidem. Tak hezké úterní ráno.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
3: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tyron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor. Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Po rekordních vedrech udeřily silné bouřky. V několika krajích zaměstnali hasiče popadané stromy a zatopené ulice. Voda zaplavila část Jihlavy a na jihu Čech padaly mimořádně velké kroupy. Bouřky komplikovaly také železniční dopravu. Podle meteorologů se navíc v dalších dnech výrazně ochladí a teploty klesnou pod 30. Český pavilon v Japonsku se mění v problém. Stavba z Expo 2025 v Osace měla být už dávno rozebrána, stále ale stojí. Náklady podle vlády narostly z plánovaných 290 na více než 600 milionů korun. Zájemce o koupi zatím neexistuje a ve hře je i demolice. Přitom pavilon během výstavy navštívilo více než 1,5 milionu lidí. Spor o summit NATO pokračuje. Prezident Petr Pavel chtěl s premiérem Andrejem Babišem jednat o své účasti na červencové akci v Ankaře. Podle Hradu ale premiér schůzku odmítl. Pavel zároveň tvrdí, že vláda nerespektuje předběžné opatření ústavního soudu. Ten kabinetu nařídil, aby prezidentovi nebránil v účasti na jednání NATO. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Metro na lince C nepojede v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání. Výluka začne v tuto sobotu a potrvá do pátku 10. července. Důvodem je modernizace zabezpečovacího zařízení, jezdit budou náhradní autobusy, které skopírují trasu metra. Kvůli výluce dopravní podnik prodlužuje tramvajovou linku číslo 2 z Petřin do zastávek Pražského povstání a vozovna Pankrác. Převážně pod mrakem, ranní teploty kolem 20, přes den zataženo oblačno, večer přehánky nebo bouřky i intenzivnější. Nejvyšší teploty kolem 28 stupňů a vítr od severu. Z metropole Lucie Daň.

0: nebo ráno dáváš jen tak tak,
1: jsme tady pro tebe.
0: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Dobré ránko.
3: Hezký úterý.
0: Snídaně šampionů.
2: Minutu po osmé přejeme hezké ráno, samozřejmě další song nachystaný.
3: A ženy naše, má váš partner blízkou kamarádku? A pokud jo, vadí vám to, anebo ne? Za chviličku proberem, tak s náma zůstaňte.
0: Hit Radio City.

0: Co tě nezabije, to tě posílí a tenhle song nám jde vlastně docela dost na ruku. Kelly Clarkson na Hit Radio v 8.05. Jasmin totiž otevřela téma, který bude opravdu tenkej let, jo. Navíc, pokud něco takového třeba doma aktuálně řešíte, tak schválně, vadilo by vám, kdyby měl váš partner opravdu blízkou kamarádku? Vadilo by ti to, Jasmin?
1: Ne, záleží, jo, já to rozvinu. Já si myslím, že my ženy na to máme čuch a že většinou to poznáme na těch jako jiných ženách, který se chtějí přátelit s tím partnerem. Já jsem zažila dvě různé situace. V minulém vztahu, jo, mi říkal, o nic nejde, jo, a já jsem mu jasně říkala, že vidím, že po něm pálí, a pak mi volal tehdy do rádia, že mě podved úplně ubrečenej. Naštěstí mimo éter, teda to ne, že by mi jako zavolal to. Takže to jsem odhalila, ale taky v současném vztahu třeba jsem zažila naopak situaci, kdy mi říká přítel, no já mám 17-15 let, prostě strašně blízkou kámošku, a já jsem ji poznala, je strašně super, a říkám, ty jo, ale přijde mi, jak kdyby tam možná trošku jako něco, a vlastně jako ona se jednou vyslovila, že by i ráda, ale on to zatrhnul a myslím si, že jde o to, jak se k tomu postaví ten partner.
0: No, píše se tady, že celých 92% žen přiznalo, že jim partnerovi blízké přítelkyně nejsou úplně po chuti. A já teda můžu potvrdit, já bych neměl úplně povolenou nějakou takovou kamarádku.
1: Fakt?
0: Neměl.
1: Hele, já si myslím, že jde opravdu o to, jak si v tom vztahu buď věříte.
2: A hele, jak jako vypadá ta partnerka, jak vypadá ta kamarádka.
0: No přesně, příležitost dělá zloděje, no.
1: Jaj.
0: Tak dejte nám vědět, do který skupiny patříte vy, jestli do těch 92% žen, který by prostě nezvládly tady tu věc, anebo do toho zbytku. 777-937-777, to je číslo k nám, díky vám to rozsekneme, tak nám to pošlete jako hlasovku, anebo klasicky SMS-kou, teď další hity

0: Just give me a reason, dej mi důvod. Pink a Nate Ruth, 8 hodin 13 minut. Dej mi důvod, proč nemít ráda tvoji nejlepší kamarádku. O čem jsme se tady bavili, připomeneme pro vás, kdo jste se připojil až teď, takže podle nového průzkumu celých 92% žen nemá rádo partnerovi blízké kamarádky. Nejsou prostě úplně po chuti.
1: Já jsem říkala, že záleží na tom, jak se k tomu staví ten partner, že když víte u partnera, že o nic nejde, tak můžete být v klidu, tak to mám aspoň já.
0: No. Tak pojďme na zprávy. Ptali jsme se vás, jak to máte vy.
1: Lenka, zažila jsem, že z nejlepší kamarádky byla nakonec nová přítelkyně, takže už jsem v tomhle hodně opatrná.
0: David, 30 let, moje přítelkyně má nejlepšího kamaráda a já nejlepší kamarádku. Funguje nám to úplně normálně?
1: No. My máme tady prohozený role, teď já mám být ta nespokojená žena, ale to seš ty teďka. Veronika. No
0: tak já jsem u Davida pochopil, že teda chodí všude ve čtyřech.
1: Veronika, 26 let. Upřímně, asi bych žárlila, ne že bych partnerovi nevěřila, ale některé ženy prostě umí být až moc kamarádské.
0: Další zpráva, krásné ráno. Kdyby s takovou opravdovou kamarádkou v uvozovkách přišel už před 9 lety do našeho vztahu, tak bych s tím neměla problém. Ale jako kdyby teď přišel, že má novou kámošku, zabiju ho. A to nežárlím, ale také bych mohla začít a nebylo by to vůbec hezké.
1: To je vlastně dobrý point, když znáš někoho dlouho, pak si nabrnkneš prostě nějakou novou přítelkyni, přítele a už vlastně víš, že tam ten člověk je, tak je to něco jiného, než když najednou přijde někdo a se z něj jako oslněný a jo, to je prostě nejlepší kámoš teď nově.
0: Já si ale říkám, že už jenom to spojení, je to jenom kamarádka, je na rozvod. David přikivuje, David se nevyjadřuje, přikivuje. Co to máme dál?
1: Honza, já to mám opačně, mám dvě kamarádky a jejich partneři mě tolerují.
0: Další zpráva od Petra. Hej, je to těžké, já jezdím taxíkem a od mé přítelkyně slyším pořád, jak se na ženské culím, bavím se s nima. No upřímně, jako kdybych s každou druhou spal, tak bych chodil domů jinak vyřízený. To píše Petr. Máme tady taky hlasovku. Ahoj, tady Tomáš.
2: Ahoj, tady Tomáš. Já jsem měl dvě takovýhle kamarádky, hodně takový blízký a žádný partnerce a ani ex-manželce se to vůbec nelíbilo. Vždycky byli úplně na trni a teď bůh ví, co bych tam s nima, bůh ví, co. Jo, ale co, jak říkám já, co oko nevidí, srdce nebolí. No a tuhle partnerku, co mám teď, tak musel jsem samozřejmě rozvázat vztahy tady s těma dvouma kamarádkama, co vypadaly jak z Playboye. Takže žádná žena to nekouše, takovýhle kamarádky. Tomáši. Tak se mějte zatím, čau.
0: Já tam u Tomáše cítil takové to, jak říkal, musel jsem rozvázat vztahy, bylo to řečeno tak jako s takovou smutnou jako náladou, jo?
1: Podle mě měl u toho svázaný ruce a drží, sedí ve sklepě někde.
0: Přišla tady taky zajímavá zpráva od Lucie. Ahoj, rádio, chlapco tvrdí, že má kamarádku, tak to je ta, se kterou buď už spal, anebo s ní spát chce. Taky děkujeme za názor. A já si myslím, že to přátelství mezi mužem a ženou existuje.
1: No já taky.
0: Existuje, dokud nepadne první sklenka. Miles Smith.

0: Nice to meet you.
1: We can dance all night.
0: I nás těší, že jste si na úterní ráno vybrali Hit Radio. Miles Smith v 8 hodin 19 minut. We are gonna dance. Za malou chvíli další parádní muzika, tohle vás zabaví DJ Antoine, The Beat Shakers, Mašery, staví se i Hunter X, no a stavíme se i u vás v autech, poradíme, jak to v úterý ráno vypadá na cestách, tak hezké ránko.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry, to je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz, přes apku Radia.cz.
3: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu národnidivadlo.cz. Vstupenky již v prodeji.
4: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus.

0: Tiketinky na www.levnězčiny.cz.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.

0: chleba.
1: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
2: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
1: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindle X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitrádia City.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
8: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Přes 20 minut si postojíte v kolonách na Štěrboholské spojce směrem na Baranďák. A totálně zasekané to je na příjezdu do Prahy od dálnice D8. Zdržení je přes půl hodiny, tak pevné nervy a šťastnou cestu.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City.

0: Davide, až si vyřídíš osobní korespondenci, tak se vrát.
1: Tak já jsem mě zavolal, že je update a ty tady 5 minut čekám. No, tak.
0: A Huntrix Golden na Hit Rádiu v 8 hodin 30 minut. A máme pro vás ranní update s Davidem. Dejme, pojď do toho.
2: Ranní update.
1: Carlos Vémola ukázal fanouškům svou méně známou zálibu. Na sociálních sítích zveřejnil záběry ze zahrady svého Vémolandu, kde se poklubil upravenými záhony, palmami a množstvím rozkvetlých květin. Místo klece a oktagonu tak tentokrát zaujal jako vášnivý zahradník. Letní dětské tábory letos zdražily nejčastěji o 10-20%. Přesto letos pošle dítě na tábor zhruba polovina českých rodin. Náklady se nejčastěji pohybují mezi 5 a 10 000 korunami. Bikiny slaví 80 let a dodnes patří k symbolům léta. Když byly v roce 1946 poprvé představeny, vyvolaly šok a řadu kontroverzí. Trvalo roky, než si našli cestu do běžné módy, dnes ale patří k nejpopulárnějším plavkám na světě.
0: Mm-hmm. Mě by zajímalo, když se vrátíme zpátky o těch 80 let, kdy se hnali tu holku, která to na sebe vzala na sebe, když to jako nafocovali, že jo?
1: Jako na poprvý, jo.
0: Na poprvý. Hele, bikiny dobrý, ale mě baví teda jako Vémola zahradníkem, jo. Vémola otevírá květinářství. Bude se to jmenovat Kid Colent. Pojďme hrát. Tohle je srdcovka Should I Stay or Should I Go? Clash.
1: Ta angličtina, veď.
0: To mě už je dneska, prosím tě, nejbej. Hezké ráno.

I tento hit od Xindla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jak

0: Nejnovější single, tohle je Dovolená. A tohle je Hit Radio 8.38. Krásné ráno.
1: Kdybyste jeli na dovču třeba do Japonska a z jakýhokoliv důvodu se vám třeba zastesklo po tatínkovi, tak vy si ho můžete pronajmout. Jakože opravdu tam existuje služba, kdy vy si zaplatíte člověka a můžete si takhle pronajmout i partnera, babičku, kohokoliv. Ale mě zaujal jako taťka, já jsem viděla totiž video, kdy s ním zajdete na kavčo a do nějakého klidně hračkářství, nebo kina, nebo na koncert, kamkoliv. Jo. A není to seznamka, nic romantického, je to opravdu jenom jako společnost pro někoho, kdo si to zaplatí. Já jsem našla, že jedna z nejznámějších služeb se jmenuje nějak Osan Rental a tam si můžete najmout takhle sympatický jako člověka za 1000 jenů, což je třeba 150 korun na hodinu.
0: A tak mají tam v nabídce jenom teda jako taťku, který tě bude chválit, nebo tam mají i toho tátu, který tě bude prostě jako tepat za různý věci, jo? Že tady to si neudělala a že takhle třeba vypadáš a že tohle a tamto a že za komunistu to bylo líp.
1: Tak když ho máš doma, tak proč by si se pak pronajímal?
0: No, přesně, já si říkám, že v Česku by tady ta služba zkrachovala, jo? Protože většina z nás má takovýho taťku doma.
1: Ale jinak bude ten člověk, ať už si tam pronajmete partner, nebo taťku, nebo kohokoliv, bude dělat to, co vy chcete a platíte vy ty náklady, jakožto klient. Když půjdete do kina, zaplatíte to vy a podobně, plus si platíte tu jeho přítomnost. Ale vlastně v případě, že třeba máte rádi solo cestování a najednou se během té doby, kdy jste na cestě, začnete cítit osamělý, tak mi to přijde vlastně roztomilý.
0: Já když o tom přemýšlím, Jasmin, tak jasně, v Japonsku si ho musíš koupit a tady si tě takovej taťka najde rád sám.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
10: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách.

0: hovory na Hit Rádiu 8.47. To bude těžký, Jasmin.
1: Je to těžký.
0: To bude těžký, my bychom vám chtěli říct. Jestli vás můžeme poprosit, vlastně musíme vás požádat o vaše svolení, my bychom si teďka pár týdnů dali tady ve vysílání Snídaně šampionu volno. Povolíte nám to?
1: Teď jim povolil podle mě šutrák ze srdce trošku. Jako,
0: že? Jo, konečně bude klid. Konečně. My si dáme na chvilku volno, já budu zpátky kdy? 13. července, to je v pondělí. A ty budeš zpátky?
1: Já buď 20. anebo ještě někdy v týdnu předtím.
0: Jasmin, budeš mi chybět.
1: Taky
0: budeš mi chybět.
1: Taky.
0: Strašně kecám.
1: Vlastně my si jako nebereme volno od toho vysílání, ale od sebe, že jo? Abychom pak zase mohli být super tým.
0: Jasně. Tak takhle, teďka vážně. Potřebujeme nabrat trošku síly, jak by řekl Terminátor, I'll be back, jo? A dohromady, to vám můžeme slíbit, budeme zpátky ještě než vyjde GTA 6, jo? Takže všechno v pořádku, všechno v požontku. Imagine Dragons, Next to Me, takhle, ještě než se rozloučíme, samozřejmě Snídaně šampionů, ta úterní pokračuje, před náma ještě dva songy do 9, a to je tohle, a taky se staví Metcon a Ray Dalton, Don't Worry. Jsme Hit Radio, tak krásné ránko, šampioni.

0: Jak jsme slíbili, tak jsme učinili. Tohle je poslední song úterní snídaně šampionů s datem 30. června. Metcon, Ray Dalton, Don't Worry. No a připomínáme ještě jednou, že my se teďka dáme na pár týdnů trošku oraz, jestli dovolíte. Já budu zpátky 13. července a Jasmin asi 20. července, tak nějak se tady potkáme. Nicméně, my jsme se tady o tom už před chvílí bavili a přišla nám od Renči hezká zpráva, za kterou moc děkujeme. Napsala, je lidi, co budu dělat, vždyť ani neodjedu do práce, kdo mě bude rozesmívat. Vážně, teď krásnou dovolenou přeju, zasloužíte si ji. No, kdo tě bude, Renči, rozesmívat? Ten, kdo to bude konečně umět, že jo?
1: Ale moc děkujeme za hezkou zprávu a doufáme, že i vy si nějakým způsobem odpočinete.
0: Takhle, soutěže, muzika, všechno, na co jste zvyklí, to samozřejmě zůstává, to bude pokračovat, nemusíte se bát, že vám třeba utečou vstupenky na Colors of Ostrava, které tady rozdáváme v ranní pětce, no a já si myslím, že už je opravdu z nás, že už je opravdu na čase, abychom se na chviličku zdejchli a nechali to tady těm odvážnějším.
1: Tak
0: si
1: tak.
0: Moc si užijte úterý, užijte si prázdnin, užijte si dovču a my se na vás za chvilku to uteče. Budeme zase těšit.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Tak díky za všechna společná rána. My jsme Michal a Jasmin a těšíme se.
1: Zase brzo. Tak
0: brzo.
1: Ahoj.
0: Ahoj, mějte se. Čau, čau.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
3: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne, komplikace na Kulaťáku a pak směr k tunelům, počítejte se silným provozem, část Davidského tunelu je uzavřena směrem na Strahov kvůli nehodě, pokud už míříte tímto směrem, počítejte minimálně s 15 minutami v aktuální koloně. Plní se také Patočkova ulice a objízdné trasy, zdržení kolem 10 minut, pak hlásíte také z Letenského tunelu a jeho okolí. Vlzonova ulice, tady se postojíte od Florence, pokud jdete dál k muzeu. No a do Břízka, také Barandák směrem centrum, stále více aut a minimálně 10 minut v koloně. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.

0: Chcete prodat své auto a nevíte, kde s vámi budou jednat na rovinu a kde za váš vůz dostanete férovou cenu? Vyzkoušejte Porsche Praha Prosek nebo Porsche Praha Smíchov a využijte profesionální přístup a zázemí seriózního partnera. Všechny značky aut u nás můžete rychle a férově prodat nebo využít jako protiúčet při výběru dalšího auta z široké nabídky prověřených ojetých vozů. Porsche Praha Prosek a Porsche Praha Smíchov. Vaše jistota při výkupu i koupi vozu. Zastavte se u nás nebo si prohlédněte nabídku online.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: On Air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
5: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. Modernizace dálnice D8 pokračuje. Na konci týdne skončí první etapa oprav úseku mezi Prahou a Lovosicemi. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
6: Během prací jsme mimo jiné vyměnili kompletně svodidla, do středního dělicího pásu jsme instalovali nové technologie pro lepší dohled nad provozem a také jsme upravili přejezdy. V sobotu zahájíme druhou etapu prací, a to v úseku mezi kilometry 26 a 34.
5: Tento úsek dokončí dělníci za 20 dní. Dětské hřiště u vodárny projde údržbou dopadových ploch. Ode dneška do čtvrtka je zcela uzavřeno. Další úplná uzavírka pak proběhne příští týden od 6. do 8. července. Po dobu uzavírky mohou rodiče s dětmi využít nedaleké hřiště u Draka v Rýgrových sadech. Prezident Petr Pavel v těchto chvílích na Hradě jmenuje nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Vystřídá Karla Řehku, se kterými si oficiálně předají funkci tradičně při slavnostním nástupu příležitosti Dne ozbrojených sil na Vítkově.
7: Fotbalový servis.
8: Němečtí fotbalisté na mistrovství světa překvapivě vypadli v úvodním vyřazovacím kole. Paraguayi podlehli na penalty 3-4. Po 90 minutách i prodloužení skončil zápas 1-1. Němci se v play-off mistrovství světa představili po 12 letech, kdy získali čtvrtý titul. Při minulých dvou účastech skončili už ve skupině. To maročtí fotbalisté na mistrovství světa v prvním kole play-off porazili v mexickém Monterrey Nizozemsko po remíze 1-1 na penalty 3-2. Nizozemci v něm stejně jako při dvou svých předchozích startech na mistrovství světa neuspěli.
5: Většinou oblačno, polojasno, odpolední teploty 28 až 30 stupňů, vítr bude foukat slabý nebo od severu.

0: Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
1: No tak, hezké ráno jsem chtěl říct, ale spíš dobré dopoledne, protože máme 2 minutky po 9. hodině a dneska ten poslední červnový den je opět tak nějak stabilizovaný. Zase jsme zpátky, přátelé, já jsem se nepotil cestou do práce.
2: A tak to seš asi jediný.
1: Ne.
2: Vždyť je tam dusno.
1: Dusno tam je.
2: No, tak vidíš.
1: Ale sluníčko jsem dneska ještě neviděl. Tak vám přejeme krásné úterý. Dneska vlastně už oficiálně vstoupíme do červen, nebo ukončíme červen a oficiálně nakopneme červenec, jo. A společně máme pro vás 3 hodiny nabité těmi pražskými informacemi. Vezmeme vás třeba do kinobusu, abyste věděli, kde a co se promítá. Ale taky pro vás máme velké hity, třeba David Guetta a One Republic, nebo Christina Perry už za chvíli. Kuba Urban vás zdraví a hezké dopoledne, Praho. Hit Radio.

Kristýna Perry u nás na Hit Radio City, přejeme dobré dopoledne Praho. Dneska šárkám všechno nejlepší k svátku, nezapomeňte na ně. A samozřejmě ještě jedna velmi celkem důležitá zpráva, když tak dejte vědět, jak to momentálně vypadá v tunelovém komplexu tady u nás v Praze, konkrétně v Mrázovce, protože právě od dnešního rána se tam řeší havárie osobního auta s přívěsem. Naštěstí se teda obešla zcela bez zranění, ale i když jsme teda už načali ten prázdninový provoz, musím říct, že dneska v tunelovém komplexu to nebylo úplně jako úplně v pohodě, trvalo to celkem dost a právě na vině je ta havárie, která se stala v tunelu směrem na Barrandov. Čerstvé informace, jakožto naše dopravní hlídka, můžete směřovat na 777-937-777, protože vy máte nejlepší přehled o tom, co se děje přímo v terénu a my to potom zprostředkujeme pomocí Hit Radia City. Tak přátelé, dobré dopoledne, další skvělá muzika a další velké hity vás budou doprovázet po 9. hodině. Benson Boone a Beautiful Things a za pár minut třeba Shawn Mendes a na Mosemfeld. Tak hezké úterý.

0: Shawn Mendes a taky Hit Radio City. Dneska, tedy poslední červnový den. Samozřejmě, pokud to pro vás už znamená, že jste si stejně zahájili prázdniny s koncem školního roku, tak jako s váma to nic moc nedělá. Ale dost možná se vydáte i na cesty. Dneska pozor, protože rekonstrukce Kbelské začíná hned zítra. Jedna z nejnáročnějších akcí pražských silničářů je tady a už právě ve středu 1. července začne tolik obávaná rekonstrukce Kbelské ulice, to znamená na severu města, a to rozsáhlou změnou dopravního režimu. Víceméně tam bude všechno úplně jinak. Dneska počítejte s tím, že TSK bude během několika hodin vlastně měnit a svádět tu tranzitní dopravu do izolovaného koridoru a dneska je asi poslední možnost, jak se tam ještě jako v pohodě projet, jo? Když v pohodě je samozřejmě v úvozovkách, tak od zítra tam počítejte s komplikacemi. Lily Wood a The Prick a Robin Schulz a jejich Prayer in C, anebo taky novinka od kapely Krištof. To všechno už za chvíli.
1: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus, když se
3: to má podařit. Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada CZ.
5: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
6: Montujeme,
7: vyklízíme,
6: krabice vám zapůjčíme.
7: Těžký kusy, to je naše.
6: Však recenze mluví za vše.
7: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
6: Stěhování Krbec CZ. Stěhovací a vyklízecí služby.
8: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
9: Ale kde pak? Jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
10: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
11: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
12: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
11: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Novinka právě teď u nás na Hit Radio City. No a stále přání dobrého dopoledne Pražané a také nejbližší okolí. Možná, že hledáte pár plánů na to, jak dětem zpříjemnit prázdniny, které právě začaly. A je vždycky dobré vzít je do zoo, jo? Protože tam je využití v podstatě kdykoliv, ale zejména v létě. Mám pro vás pár jako dobrých tipů, protože když je vezmete třeba na jeden ze zážitkových programů, které mají v zoo, tak si myslím, že s tím, až se potom v září možná vrátí do školy, tak jako myslím si, že to v nich přetrvá, jo? Že budou potom vyprávět, co všechno v té zoologické zažili. Protože na e-shopu Zoo Praha aktuálně najdete volné termíny zážitkových programů na letní měsíce a můžete si vyzkoušet třeba návštěvu v Africe zblízka. To je oblíbený pavilon Afrika zblízka a opravdu tam budete jako zblízka. Možná blíž už to ani nejde. Čeká na vás celkem 60 druhů zvířat. Jsou tam veverky kapské, jsou tam mangusty, jsou tam medojedi, dikobrazy a tak dál. No a oni vás rovnou vezmou v zoologické, samozřejmě i do zázemí toho chovu zvířat a tam se běžný návštěvník s normální vstupenkou prostě nedostane. Navíc se můžete setkat i s chovateli, kteří vám prozradí úplně všechno, co vás zajímá, takže všetečné dotazy samozřejmě připravit. No a dozvíte se, jak spolu třeba zvířata komunikují, anebo co mají nejraději k snědku. Takže vás vezmeme do Afriky hezky zblízka a vy u toho můžete být osobně. Stačí jenom, když si na e-shopu zoologické zahrady koupíte tenhle zážitek a samozřejmě nejenom tenhle, je jich tam jako hromada, můžete dokonce i se spacákem do zoologické zahrady a hezky tam přespat, a nebo si třeba vyrobit svůj vlastní papír, jo? Ale těch zážitků najdete na webu zoologické zahrady víc než dost. Vřele doporučuji, zejména v létě je tam ještě pár volných termínů, protože kapacita je omezená a v létě jako ideální příležitost, jak ty děti zabavit, jo? Mám pro vás samozřejmě i dobrou muziku, která je součástí našeho dopoledního vysílání tady u nás na City. Dáme si jednu velkou klasiku. Vy, kteří jste vyrůstali někde okolo roku 2000, tak tuhle písničku si samozřejmě pamatujete. My jsme tam furt říkali Waka Maka Fou, až na to, že tam Rock the Microphone, ale to nám nevadí. Tohle je finská partička Bamfuck MCs a právě vzpomínka, už je to 26 let, co tahle píseň byla na vrcholu hitparád. Jdeme na to, tady je Freestyler.

0: Je sladká, ale tak trošku psycho. Sweet but psycho. A tohle byla Ava Max u nás na Hitradio City. Bude 9:45, přátelé, další muzika a další velké hity vás čekají už za chvíli, když s námi vydržíte Damiano David. A za pár minut třeba taky duet Evo Farná a Miraj a jejich Vzpomeneš si, duet, který zazněl v Edenu a který oba dva velmi spojuje, protože zatímco Eva má tři koncerty, velkolepé tři koncerty za sebou, tak Miraj už se připravují na ten svůj jeden velký 360-kový. Tohle je dopoledne u nás na Hitradiu.
1: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
8: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
9: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak se

0: bauhaus.cz.
1: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
2: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
2: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Za chvíli tu bude 10. hodina, vy posloucháte Hit Radio City, což je samozřejmě dobře. Mám pro vás výběr další muziky a to už za chvíli. Michael Schulte vás čeká s Rehabem a Waterfall, nebo taky Top Loader a Dancing in the Moonlight. To znamená, další velké hity vás budou doprovázet i po 10. hodině. A samozřejmě k tomu i náš City Quiz. Klika, cvakla, dveře letí, Daňková leze do dveří. Ahoj, Luci.
1: Hezké dopoledne všem, ahoj.
0: Ano, a protože Lucka samozřejmě nám přináší ty nejžavější informace, tak ještě ověřovala několik drobností ze silnic, ale teď už víme, co se děje v Praze.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. V těchto chvílích stále hlásíte komplikace na úrovni letiště Václava Havla kvůli omezení v Aviatické ulici. Počítejte v obou směrech minimálně s 5 až 10 minutami. To teď v těchto chvílích aktuálně. Ano, Kubí?
0: Jedna zpráva, nechci na to zapomenout, zítra Kbelská, jo? Pozor na to, zítra.
1: Ano, ale já myslím, že o tom ještě si řekneme, nejen v dnešním, ale i zítřejším vysílání. Pojďme zpátky do ulice v Holešovičkách směrem k tunelům, 10 minut, stále silnější provoz v aktuální koloně. Na úrovni Černáku počítejte z více auty, pokud jedete dál na sever, tedy směrem, kde desítce nebo právě do zmiňované Kbelské ulice, tady se kvůli menší nehodě vytvořila kolona na 10 až 15 minut a Pražský okruh přerušovaná kolona od Jesenice až po Ořech zdržení 7 minut. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
3: Právě dozrál česnek, co má říct.
2: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
7: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Noc na dnešek byla chladnější než ty uplynulé, ale na některých místech stále ještě tropická. Tedy teploty neklesly pod 20 stupňů. Nejtepleji bylo na nejstarší stanici v zemi Clementinum v centru metropole, kde teploměr neklesl pod 22,5 stupně. Postupně se ale začne ochlazovat nejen přes den, ale také v noci. Silničáři ve Středočeském kraji posouvají kvůli horkům některé práce na večerní a noční dobu. Důvodem jsou pracovní podmínky, například vodorovné dopravní značení, jako jsou směrové šipky na vozovce, dnes v noci obnovovali na průtahu Kladném v ulici generála Klapálka. Změnu rozvržení práce na večer a noc vítají. Zbraňová amnestie dnes končí. Vyhlášena byla od ledna na půl roku v souvislosti s novým zbraňovým zákonem. V tomto období bylo možné beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně či střelivo. Výsledky policie zveřejní za týden. Do zoo v Troji za korunu. Po roce se vrací oblíbená prázdninová akce. Zoo Praha připravila pro své návštěvníky vstup za 1 korunu vždy od 17. hodiny a vše spustí zítra. Doplní mě mluvčí zahrady Filip Mašek.
10: Každý návštěvník zoo Praha, který přijde mezi 1. červencem a 31. srpnem po 17. hodině na večerní procházku zoologickou zahradou, zaplatí za vstupné pouhou 100 korunu. Platí to úplně pro všechny, s výjimkou důchodců nad 70 let, ti to mají za korunu, takže těm jsme to o 99 korun opravdu nezvedali. Ta sleva jde uplatnit pouze na pokladnách při koupi fyzické vstupenky.
1: V čase letních prázdnin, tedy v červenci a srpnu, má zoo Praha otevřeno od 9. do 19. hodiny. V průběhu dnešního dne většinou tedy oblačná, jen místy polojasná obloha, objevit se mohou přehánky výjimečně a opět zejména na večer bouřky. Maximální teploty se dnes budou dostávat na zhruba 29 stupňů.
9: Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City.
8: Dobré dopoledne, Praho.
0: Ano, Praha jásá, Praha křičí, protože vy moc dobře víte, že už za chvíli si dáme náš City Quiz, to znamená, procvičíme naše mozkové závity a ještě navíc můžete dostat nějakou pěknou odměnu, jo? Takže věřím, že dneska jste na tom o něco lépe než včera, co se týká jak vlastně jako toho zápalu mozkových blan.
1: To nevím, jestli je dobrá věc. Zápal mozkových blan asi nechceš mít úplně, ale...
0: Myslel jsem zápal mozkových závitů, tak...
1: No, je teplo, je stále teplo.
0: Jo.
1: Je buďme upřímný.
0: Víte co, dáme si písničky no. A za chvíli vás vezmu na City Quiz. Tak dobře, poslouchejte, tady je Alan Walker.
8: Hit Radio City.

0: Dancing in the Moonlight. Tohle jsou Top Loader a tohle je dopoledne na Hit Radio City. Miley Cyrus vás čeká. Flowers, taky Linkin Park. No ale mezi tím potřebujeme trošku vaší pozornosti. Teď nechte všeho, protože si můžete procvičit svoje mozkové závity a ještě získat parádní dárek. Jedna hudební ukázka, která je puštěná úplně pospátku. A vy musíte svými bystrými slechy přijít na to, cože je to vlastně za písničku Marka Ztraceného. Protože jestli mi někdo napíše Marek Ztracený, tak říkám, že to je málo. Chci vědět název té písničky. Dneska to není těžký, ne?
1: Dopolední kvíz Hit Rádia City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Jo, celý tento týden vám dávám totiž dvě vstupenky na velký koncert na Letenské pláni. Můžete být u toho, když Marek Ztracený přepíše hudební historii. A stačí jenom poznat jeho písničku, která je puštěná pospátku. A když na to přijdete, tak píšete 777-937-777, to je to správné telefonní číslo, kam směřujete svoje hlasové zprávy, svoje SMSky, svoje WhatsAppy, zkrátka jakýmkoliv způsobem se dostaňte sem ke mně do studia a přijďte na to, co to je vlastně za písničku, jak se jmenuje. No, zní to trošku jako maďarština, ale nebojte se, to je to opravdu jako Marek Ztracený, tím jsem si naprosto jistý. Takže jak se ta písnička jmenuje? 777-937-777.

0: Tohle jsou LinkedIn, Emptiness Machine a dneska oproti včerejšku teda musím gratulovat, je vás hodně. Je vidět, že jste se vylepšili, že jste dobře poslouchali, takže určitě František to má dobře, Eva to má taky dobře. Mám tady zprávu od Petra, ten to taky zvládl. Mám tady od Pavly, Lucka to dala, Ivanka to taky dala, Terka samozřejmě správně. Lucce gratulujeme za správnou odpověď. Máme tady správný tip od Renči, máme tady správnou odpověď taky od Jany. Blanka to zvládla úplně bez problému, to znamená, že ano, dokonce ještě Darinka, tu nesmíme zapomenout, a Pavla, prostě byli jste dneska skvělí, jo? Zvládli jste to úplně bez problému. A já taky vím, že ten, kdo to taky ještě zvládl, je Andrea, která je se mnou na telefonu. Dobré dopoledne.
1: Ahoj, já vás pěkně zdravím.
0: Tak, Andrejko, dovolená nebo práce?
1: Práce, určitě práce.
0: Dobře, jak dlouho ještě, než nastane dovolená?
1: No, až konec července.
0: Nepovídejte takhle dlouho, jo? Konec července.
1: Děti mají tábor, takže
0: jasně,
1: až se vrátí.
0: Jasně, chápu. No ale 7. srpna bych si udělal volníčko, jo? Protože to je Marek ztracený, jo? Zvládnete to tam nějak, ne? Nějak
1: určitě,
0: jo,
1: určitě.
0: Jo, super. No, nechci předjímat, ale řekněte mi správnou odpověď. Co si teda jako myslíte, že to bylo za písničko, která byla puštěná pospátku?
1: Tak já si myslím, že to bylo Tak se nezlob.
0: Tak se nezlob, že jsem takovej vůl. A dneska to bylo jednoduchý, ne? Docela.
1: Já myslím, že jo.
0: No, musím říct, že vy jste to teda vyhmátla dobře. Já jsem si tady připravoval dokonce i ukázky na další dny, až do pátku. Musím říct, že některé písničky Marka Ztraceného puštěné pospátku nejdou úplně dobře poznat, ale tahle byla docela jednoduchá. Takže, Andrejko, dobrá zpráva. Jdete na Máru, na Letenskou pláň, bude to velkoleté, bude to skvělé, my u toho samozřejmě budeme. Teď je otázka, koho vezmete sebou, když máte dva lupeny.
1: No, tak určitě zkusím ségru.
0: Mm-hmm. Faninka?
1: Já myslím, že jo. Tak už jsme byli na jeho koncertu v Edenu, takže
0: jo, no, tak jasná,
1: tohle je skvělá zpráva.
0: Nesmíte chybět, jo? Takže užijte si to moc. Vy se dneska netrapte v práci úplně dlouho. V kolik tak půjdete domů?
1: Já doufám, že po obědě vypadnu.
0: No ježiš, to se mi to, takhle se mi to líbí. Tak tam moc pozdravujte i sestru a užijte si koncert, jo? Díky moc.
1: Super, já moc díky, mějte se.
0: Naschle.
1: Naschle.
0: Další příležitost, jak si zahrát s námi City Quiz a dostat na to nějakou pěknou odměnu, tady bude zase zítra po 10. hodině. Tak dobře, poslouchejte Hit Radio City.
2: Dopolední kvíz Hit Radio City. Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
3: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
2: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
4: Atención, señoras y señores!
5: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
4: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yeso!
5: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
4: Awarashar!
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
10: Taky nechcete končit léto větou?
11: To zase nějak uteklo, viď?
10: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
12: Mami, ten Superland byl boží.
13: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
14: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
15: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
16: Čau!
15: užijte si zážitkové léto s Allegri.
16: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
15: Romantika.
16: Sportáky.
15: Zábava pro děti a mnohem víc.
16: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
17: Firma na zážitky. CZ.
18: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
19: Carglass opraví, Carglass vymění.
20: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
21: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
20: To je Nahoru Resort Monínec.
21: Dětský program.
20: Letní kino.
21: Nová bobová dráha.
20: A hvězdné čtvrtky.
21: O prázdninách vystoupí
20: Petr Kolář,
21: Jakub Macholda,
20: Hypochondr
21: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
20: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
22: Hit Radio. Když se probudíte do slunečního

0: Radio City.
1: Zlepši si náladu.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle

My jsme Hit Radio City, tohle je Svaz českých bohémů a za pár minut si dáme Disturbed nebo taky Spice Girls, ale dneska můžete vyrazit klidně do letního kina, jo? Myslím si, že podmínky k tomu mohly by být naprosto ideální, začíná se okolo 21. hodiny a 30. minuty, až zapadne slunko. A zásadní je, že to bude úplně zadarmo, jo? Ten tip se jmenuje Kinobus, který už vyrazil na svoji 19. sezónu letního kina a musím vám říct, že tento týden ho potkáte v Letňanech. Začalo se promítat včera, je to na ulici Tvrdého, takzvaná Stará náves. No a dneska, 30. června, se promítá film Pět švestek, což je velká novinka. Je to film od Jana Svěráka a jestli jste ho ještě nestihli v kinech, jakože je to dost možný, protože to není tak dávno, co tam teprve vstoupil, tak si ho můžete užít dneska jako úplně hezky v letním kinu, v příjemné atmosféře a to v Letňanech. Takže vřele doporučuji, jak jsem říkal, začíná se promítat v 21 hodin a 30 minut. Díval jsem se na předpověď počasí, dneska by snad na večer pršet nemělo, takže by vám to tam asi nemělo vůbec nic zhatit. Důležité je, že pro vás kromě kinobusu a takových má večer pršet nemělo, takže by vám to tam asi nemělo vůbec nic zhatit. Důležité je, že pro vás kromě kinobusu a takových malých kulturních

0: Pánové Simon a Garfunkel stojí za originálem téhle písně The Sound of Silence. Tohle byla nová verze od Disturbed. No a další hity vás čekají za chvíli. Dáme si určitě Pink a její Runaway, i Alex Hepburn vás čeká. A nebo Činasky a jejich možná. Činasky jsou na své koncertní šňůře Opener léto roku 2026. No a další koncerty je čekají třeba ve Slaném, v Litvínově a nebo v Trutnově. Takže jestli máte chuť je vidět po delší době zase v takové trošku intimnější atmosféře, ne na obřích koncertech, ale vlastně v prostředí zámků, hradů a v podstatě s letní atmosférou, tak určitě můžete. Zastávek mají před sebou ještě víc než dost. Takže za chvíli u nás na Hit Radio City.
1: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova. Bauhaus, když se to
2: má podařit. Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme Pre.
8: Jsme energie tohoto města.
9: Atención, señoras y señores!
10: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
11: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
12: Un, dos, tres!
13: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
14: La Tropical!
15: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
16: La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
17: Awarashar!
18: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
19: Zábava vlny tobogány.
20: Co vás čeká?
21: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
22: Plno tobogánů a skluzovek.
23: Tak všichni rychle do plavek.
24: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
25: Relax, drinky, animace.
26: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
27: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
28: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
29: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
30: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP. A ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.
31: Hit Radio City.
32: Zlepši si náladu.
31: Zlepši si náladu.

0: Ray of Light. To je Nico Santos, který dohrává právě teď. My jsme Hit Radio City. A já doufám, že dneska máte příjemný úterní den a že dneska máte příjemný poslední červnový den. Za pár minut vám nabídneme další velké hity, třeba s Alexem Warrenem, anebo taky s Gigim D'Agostinem. Vám uděláme příjemnější dopoledne, ale ze všeho nejdřív se zeptáme Lucky, co se děje v Praze.
1: Začneme na silnicích. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré dopoledne. Dálnice D7 mezi 16. a 2. kilometrem ve směru na Prahu. Tady probíhají v pravém pruhu práce údržby až do odpoledních 16 hodin. Počítejte tedy s nárazovým zdržením. Více aut kvůli nehodě hlásíte z Černáku. Tady popojíždíte už od Kbelské ulice a to minimálně 10 minut. Po pojíždění je hlášeno také ze Štěrboholské spojky na úrovni Štěrbohol směrem do centra. A kratší kolona se vytvořila také na Randáku, ale zdržení by mělo být v těchto chvílích pouze nárazové. Na úrovni Jesenice na Pražském okruhu směrem k letiště menší nehoda a platí to také pro další část okruhu, a to na úrovni Ořechu. Směrem k letišti tady popojíždíte kolem 5 až 7 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
3: Ale vyberu si sama.
2: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
3: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
2: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
4: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
5: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Metro na lince C nepojede v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání. Výluka začne už v tuto sobotu a potrvá do pátku 10. července. Důvodem je modernizace zabezpečovacího zařízení. Jezdit budou náhradní autobusy, které skopírují trasu metra. Kvůli výluce bude prodloužena také tramvajová linka číslo 2 z Petřin do zastávek Pražského povstání a vozovna Pankrác. Vlakové linky Pražské integrované dopravy čeká o prázdninách také několik větších výluk. Například pokračuje oprava Masarykova nádraží. Další popisuje mluvčí ROPIDu Filip Drápal.
7: A zároveň bude nově od začátku července vyloučen provoz na tratích mezi Smíchovem a Rudnou u Prahy a také mezi Hostivicí. A všechny tyto vlaky budou nahrazeny náhradní dopravou.
1: Vlaky od Rudné budou zkrácené do stanice Praha Zlíchov. Sněmovna by dnes mohla poslat do závěrečného schvalování vládní návrh na růst rodičovského příspěvku. Vláda navrhla zvýšení o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Před druhým čtením je také novela s rozšířením trestného činu neplacení výživného. Muzeum v Říčanech u Prahy obnovilo naučnou stezku Říčansko. Návštěvníky seznamuje s historií města i přírodou v jeho okolí. Zcela přepracovaných je 18 zastavení, které propojují přírodu, historii i současná témata. 9-kilometrová trasa začíná u zříceniny Říčanského hradu a vede přes Lázeňskou louku k rybníkům Marvánek a Srnčí. Většinou polojasná oblačná obloha nad Prahou a v okolí ojedinělé slabá přehánka, výjimečně bouřka a odpolední teploty kolem 29.
6: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Přesně tak, my i vy žijeme v Praze a tak víme o tom, co se kde šustne, co se kde děje a jestli náhodou se něco nezměnilo. A představte si, že jo. Je teda pravda, že se bavíme o něčem, co ještě ani neexistuje a už to má více názvů. Ten Lucka zbystřila. Představ si, že stanice, o které se dlouho mluvilo jako o depu písnice, aha, na budoucí lince metra D, takže se bude jmenovat úplně jinak. To nebude depo písnice.
1: Tak přece jen depo písnice, to než vyslovíš, ti to ujede.
0: Ano, tak tady máte už jasný důkaz toho, proč se to přejmenovává, jak se tady ta poslední stanice metra D bude jmenovat, alespoň podle všeho a podle dostupných informací, tak to vám doneseme už za chvíli tady u nás na Hit Radio City. No a aby Lucka měla hezké dopoledne, musíme zahrát píseň od její oblíbené kapely. Tady jsou Depeche Mode.
1: Děkuji velice.
0: A za pár minut třeba taky Alex Warren. Hezké dopoledne, Praho.

Jedna věc, kterou předělal Gigi D'Agostino, In My Mind s Dinorem právě teď. Hit Radio City. No a protože víme, co se v Praze šustne a co se děje, tak vlastně přinášíme celkem žhavou informaci. Budoucí metro D tady u nás v hlavním městě, které se samozřejmě připravuje a ještě jako nějakou dobu to potrvá, než se s ním svezeme, jo. Tak už má další možný název stanice. Tentokrát si myslím, že to je celkem značné vylepšení, jo. Protože dlouho pracuje se s nějakými pracovními názvy těch stanic a tou konečnou mělo být nově vybudované depo, protože každá linka metra potřebuje mít svoje depo, svoji stanici, kde ty vagony jako odpočívají. Tak vlastně se počítalo s tím, že ta konečná stanice se bude jmenovat depo Písnice, protože to bude zkrátka v Písnici. Ale vypadá to, že konečná stanice se bude jmenovat Prameny. Shodla se na tom místopisná komise magistrátu. Název prý vychází z toho, že v okolí jsou skutečné vodní zdroje. Poblíž najdete ulici Pramená, je tam taky zastávka U Studánky a v oblasti pramení jedna ze zdrojů Kunratického potoka, nebo jeden ze zdrojů Kunratického potoka. Takže žádný marketingový výmysl od stolu, ale spíš návrat k tomu místu samotnému, co se tam opravdu děje. Komise už dřív doporučila přejmenovat i další pracovní názvy stanic. Z Olbrachtovy by měla být správně Ryšánka, z náměstí Bratří synků by jednoduše měly být Nusle, z Nových dvorů by se mělo stát Tempo, no a z Písnice by měla být Sídliště Písnice. Naopak prý Libuš, Nemocnice Krč, Nádraží Krč, Pankrác a Náměstí Míru by měly zůstat tak, jak jsou. Takže definitivní slovo ještě stále nepadlo, protože to prý budou mít pražští radní a hlasovat by měli během července. Takže my se o tom samozřejmě dozvíme a pak vám to rozšíříme takhle přes 937. Mám pro vás další skvělý hit a další vynikající vzpomínku na kapelu, která jako aha, měla asi jenom jeden jediný single, to je pravda. Ale zase podle názvu si ji pamatujou úplně všichni. Chumbawamba!

0: Enrique Iglesias a za pár minut další velké hity, které vám nabízíme u nás na Hit Radio City. Ať už dnešní dopoledne trávíte jakkoliv, tak když vezmete mobilní telefon do ruky a uděláte takzvaný ten rychlý průzkum na sociálních sítích, jestli náhodou se něco nestalo, jak vypadají vaši kamarádi, přátelé a příbuzní na dovolených a tak dále a tak dále, tak u toho se podívejte taky na náš Instagram. Jsme tam jako Hit Radio City a můžete zahlasovat v bleskovém průzkumu souboj největších letních nezbytností. To znamená, bez čeho si neumíte představit léto, jo? Tak buď je to vodní meloun nebo aperol, to je asi podle preferencí, že? Buď je to klimatizace nebo ledová káva, může to být zmrzlina nebo kšiltovka, tak to hlasuju teda pro zmrzlinu, bazén anebo deodorant, to je těžký souboj, přátelé. Tohle nevím, no, tak bez deodorant, tak asi dám deodorant teda. No a každopádně my z vašeho hlasování sestavíme vlastně takový šampionát a zjistíme, bez čeho si prostě to léto nedokážete představit. Tak hoďte svůj hlas, najdete to úplně jednoduše, Hit Radio City, protože takhle jsme i na Instagramu. Lipa a Love Me Again, no to je další skvělá muzika, která vás čeká u nás už za chvíli. A budeme hrát taky Coldplay.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: tváři tva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu narodnidivadlo.cz. Vstupenky již v prodeji.
1: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
2: Bauhaus, když se to má podařit.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindle X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitrádia City.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Hit Radio.
13: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu City.
14: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
15: Matracezahubičku.cz.
13: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Dua Lipa Love Me Again a za pár minut Ale Farben a nebo taky Michael Jackson. To vám určitě můžu slíbit tady u nás na Hit Radio City. A já věřím, že už jste si poslechli vypalovačku od kolegů a kamarádů z Hit Radio 90, což je speciální podcast, který tak nějak jako reflektuje, co se vlastně dělo nejenom u nás, ale celkově v 90. letech. Protože na Hit Radio 90 hrajeme ty největší hity 90. let od rána až do večera. No a taky se zabýváme vlastně tím, co se tak jako zhruba dělo. Jo, vzpomínáme, reflektujeme a jedním z hlavních témat tohoto týdne je jednoznačně Madonna. Absolutní fenomén. A pamatujete taky na dobu, kdy Madonna přijela sem k nám do republiky. Konkrétně na Jižní město.
1: Byli jste mimochodem na koncertě Madony. Ty jsi nebyla, ty jsi byl v Praze, minimálně jsme tam čekali spolu ve frontě.
2: No,
1: že?
2: No, no.
1: Já jsem na ní potom byl ještě jednou v Praze, když byla na Jižňáku a pak taky jsem na ní byl ještě jednou.
3: Počkej, Madonna byla na Jižňáku?
1: No, tam byl takový,
3: co tam dělala?
1: Takový divný prostor.
3: Na Opatov metrem. Tam vystoupila, nevěděla.
1: Přísahám, je to zrovna někde vedle Opatova. Jako.
3: No.
1: Takový divný prostor tam tenkrát prostě jakoby byl a oni tam zkoušeli dělat první koncerty, první tam byla Madonna.
2: Jo, to byl pokus o nový koncertní místo v Praze, ale úplně to nevyšlo, byly tam nějaký pokuty za noční hluk.
3: Jak si může někdo jako testovat koncertní místo na Madoně? No ne, na Madoně. Víš, to přece vyzkouším na nějaký lokální hvězdičce, která vychází.
2: Přesně.
0: No i tohle se opravdu dělo, tak si zaspomínejte a poslechněte si naší vypalovačku, kterou najdete ve svých podcastových platformách, no a třeba taky na YouTube kanálu Hit Radio. Mimochodem, jedna z předchozích vypalovaček byla i o fenoménu jménem Michael Jackson. A tak se ho dáme i teď. Hudebně Black or White. A malá připomínka, že dneska večer po 18. hodině hrajeme Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. i nulek.

0: Ale Farben a Baby Goodbye, tohle je muzika, která nám hrála těsně před 11:45. Hit Radio City s vámi a vlastně ode mě pápa a šáteček, alespoň pro dnešní den. Můžu říct taky pro červen, to asi jo, s tím se rozloučíme, zítra už budeme mít první červenec. No a důležité je, že samozřejmě nekončíme, jo. Zatímco já si jdu užívat odpoledne, tak vy určitě v práci můžete i nadále poslouchat Hit Radio City nebo kdekoliv jinde, jestli jste na dovolené třeba. Máme pro vás totiž hudební program, který vás pobaví srdcovky od 12 hodin s kolegou Jirkou Plnářem. Leny bude. American Woman. Zkrátka zazpomínáme na staré dobré hity, na které jste možná zapomněli, ale my máme velmi rádi připomeneme, protože je máte zapsané v srdci. A vyvolá to vzpomínky. A ty můžete hodit sem k nám do studia. Takže Lenny Kravitz určitě za chvíli po 12. hodině, no a společně zase zítra v 9, ať je červenec, budu tady, jo? Pa!
1: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
6: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
7: Tvůj nový job na tebe

0: chleba.
1: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
2: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
1: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
3: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: Hit Radio City.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Více aut hlásíte na Černáku směrem na Štěrboholy, dál do centra. Zdržení by mělo být kolem 10 minut. Popojíždíte také v oblasti Hloubětína a pak na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
4: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
6: Montujeme, vyklízíme,
7: krabice vám zapůjčíme,
6: těžký kusy, to je naše,
7: však recenze mluví za vše.
6: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
7: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Do Česka dorazí další silné bouřky, kroupy a lijáky. Důležité je proto zajistit své domovy, ať už ve formě kontroly hromosvodů nebo připevnění zahradního nábytku. Podcenit bychom neměli ani krizové scénáře, jak radí mluvčí hasičů Kristýna Posekaná.
8: Je to takové zvláštní, ale stále ještě doporučujeme, aby se lidi připravili baterku nebo nabitou powerbanku, protože může se stát, že vypadne proud, stejně tak třeba i zásobu pitné vody, protože to všechno se může stát, můžou vypadnout pojistky a je lepší být na to všechno připravený.
2: Zároveň bychom měli všechny citlivé spotřebiče, jako jsou televize, počítače a herní konzole, vytáhnout ze zásuvky. Prezident Petr Pavel přijme odpoledne na Pražském hradě ministra kultury Otto Klempíře. Tématem budou veřejnoprávní média, avizovaný zákon o audiovizi nebo situace v kultuře. Prezident na hradě přijímá jak ministry, tak zástupce opozičních stran. Do Wimbledonu dnes vstoupí zbývajících 8 našich tenistů. Na travnatých dvorcích v londýnském All England Clubu nastoupí Jirka Lehečka, Jakub Menšík, Vít Kopřiva, Linda Nosková, Marie Bousková, Karolína Plíšková, Tereza Valentová a Sára Bejlek. Český souboj mezi Plíškovou a Valentovou začíná právě teď. Praha 6 založí samostatnou Montessori školu. Fungovat bude v základní škole na Dlouhém Lánu. Montessori třídy tady existují už od roku 2003, ale pro tyto třídy je podle vedení radnice nutné ustanovit vlastní školu a vedení, a to kvůli jiným potřebám. Montessori výuka je alternativní vzdělávací program, který podporuje samostatnost dětí.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
2: Odpoledne zůstane většinou oblačné, výjimečně polojasné. Maximální hodnoty se budou dostávat postupně na 29 stupňů, vítr chladnější od severu a výjimečně přeháňka.

Je pravé poledne, přeju vám nádherný den, posloucháte Hit Radio a srdcovky, dneska je 30. června a já poprvé začnu srdcovky jinak. A tady máme dneska něco osobního, jednu věc, kterou bych vám chtěl říct. Protože my tady spolu trávíme každý den, bavíme se o všem, sdílíme svoje pocity, emoce. Vlastně jsme tak trošku jedna rodina a v rodině je vždycky hrozně hezký si všechno říkat. Pro mě je dnešek naprosto výjimečný a speciální den, protože dneska v noci moje fantastická Kateřina přivedla na svět našeho druhého syna. Je to kluk jako bok! A já jsem ten nejpyšnější chlap na téhle planetě. Oba jsou zdraví. Ona je moje hrdinka. Kateřino, jsi prostě fakt boží. Jsi boží. Děkuju taky všem z porodnice ve fakultní nemocnici v Plzni. A první píseň, kterou tady mám, tak to bude píseň, která na Hit Radio vlastně ještě nikdy nehrála. A je to píseň, kterou já posílám mojí kačí. Jmenuje se One Day Like This. Před 4 lety, Kateřino. Tenhle výjimečný den dopřála poprvé a já myslel, že to bude naposledy. Dnes si mi ho dopřála podruhé a já jsem na tebe neskutečně pyšnej. Děkuju. Děkuju moc.

Tak tohle je moje srdcovka. A jsem strašně rád, že jsem se toho dožil, že ji můžu zahrát v tenhle výjimečný den tady u nás na Hit Rádiu. Děkuju moc za všechny gratulace. Jste prostě skvělí. Jste fakt skvělí. Ale tenhle den samozřejmě není o mě. Tenhle den je především o mý Kateřině. A taky o našich dětech, protože víte to sami jako rodiče. Prostě oni nám ten život dokážou občas tak znáročnit a tak nám pít krev, že si řekneme, že jsou prostě fantastický. Tak mi napište na náš WhatsApp rok narození vašeho dítěte a já dneska budu hrát srdcovky jenom z těchhle let. 777 937 777. Jsme Hit Radio.

0: SP Země vzdálená ve 12 hodin a 11 minut. Posloucháte dneska velmi výjimečné srdcovky na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dneska totiž věnujeme celé srdcovky našim dětem. Já bych chtěl vědět ročník narození, nebo respektive rok narození vašich dětí, a na základě toho tak budu vybírat srdcovky. Už máme za sebou dvě, takže teď ta první, která bude pro vaše děti. Mám tady zprávu od Simči, která píše, v roce 1991 se nám narodil náš první ze čtyř prcků. Máme dva kluky a dvě holky. Ano, opravdu je nás hodně, ale je to nádherný. Je to nádherný a v životě bych to neměnila. Zdravím všechny svoje děti, moc si miluju jejich máma. To je krásný. Tak já jsem v rychlosti kouknul do roku 1991. A když teda vy máte plný barák dětí, tak je tady skupina, která se jmenuje Přeplněnej dům. Crowded House. To je tak jako trošku symbolický. Tak tohle se hrálo v roce 1991. Crowded House na Hitrádiu.

0: rádia.
1: V rámci dnešních narozeninových srdcovek nebo srdcovek pro naše děti, tak hrajeme hity z roku, ve kterém se vaše děti narodily. Je to opravdu strašně moc a zároveň vybírám i hity, které jste možná nikdy předtím neslyšeli. Někdy jsou jako strašně známý, jsou to nádherný hity, ale je to i z jednoho záměrného důvodu a to, protože když vám přišlo to dítě do vašeho života, tak to bylo taky najednou něco úplně novýho. Vůbec jste netušili, co to vlastně s tím vaším životem udělá. Je to věc, na kterou vás nikdo nikdy nedokáže připravit. A já jsem třeba přišel na to, že od té doby, co jsem rodič, tak já už vidím svět, na který jsem se do té doby bez dětí jenom díval. Já už vidím ty rohy, vidím to nebezpečí, vidím všechno. Jsem jak v Matrixu, jak kdybych to najednou prokouk ten kód, takže ten svět s těma dětma, na který jsem se do té doby jenom díval a viděl jsem, že existuje, tak teď najednou vidím. A jsem strašně rád, že tady vidím i vaše SMSky, které posíláte na 777-937-777. Vybírám teď hit z roku 2002. Jmenuje se Point of View a je od skupiny DB Boulevard. A doufám, že se vám bude líbit. Věřím, že ano, je to taková italská elektronická hudební skupina a je to takový trošku cirkus. Tak pokud i vy zažíváte s vašimi dětmi cirkus, tak tohle je přesně hit pro vás. Na Hit Rádiu srdcovka číslo 4. Právě teď.

0: A z Itálie zpátky do srdce Evropy. DB Boulevard, Point of View na Hit Radio ve 12 hodin a 20 minut. To byla čtvrtá srdcovka. Jenom pro vás a vaše děti z roku 2002.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A jdeme do 90. Mám tady zprávu od Ivety, která píše: můj syn se narodil v roce 1999. Je to jedináček, letos je to poslední rok, kdy je to ještě můj chlapeček. Za rok už bude dospělej chlap a já nechápu, jak rychle to uteklo. Moc vám gratuluju k narození syna. Mít doma miminko je největší štěstí a zázrak na této planetě. Mám slzu v očích, když si vzpomenu na váš první vstup v srdcovkách. Zdravím. Děkuju moc. A rok 1999. Jo, ještě tady, pardon, já tady to koukám, jsem si to nezaskroloval dolů, že je to velký lamač srdcí dívčích. To je taky krásný. Tak jestli velký lamač srdcí, tak já v rychlosti změním tu srdcovku, kterou jsem tady měl. Protože to by nedávalo smysl. 1999, tam si myslím, že je... Ano! Trefil jsem to výborně. Tak pozor, rychlá změna. Pokud váš syn je lamač dívčích srdcí, tak jednoho lamače dívčích srdcí z 90. tady mám, jmenuje se Lenny Kravitz. A ten v roce 1999 vydal tenhle legendární hit American Woman na Hit Radio. Právě teď.

0: I gotta go.
1: Tak takhle zní zhruba nějakých 80 kilo živé váhy a 80 kilo jasného sex appealu. Lenny Kravitz, American Woman.
2: Srdcovky Hit Rádia.
1: To byla pátá srdcovka pro dnešní den. Já bych si nejradši dal srdcovky celý 3 hodiny až do 3 do odpoledne, co dneska tady spolu zase budeme, jako každý den od pondělí do pátku na Hit Rádiu. Ani dnešek jsem si nemohl nechat ujít. Spousta z vás mi píše, proč jsem sakra šel do práce. Je to jednoduchý. Já jsem tenhle ten dnešní výjimečný den, i přesto, že jsem přišel v 3:30 ráno domů, tak jsem prostě chtěl trávit s váma. O tom to rádio je. Prostě spolu žijeme. Jsme spolu rodina. A tak dneska té vaší rodině, těm vašim ratolestem, hraju srdcovky. Na přání nás čeká ještě jedna samozřejmě. I ta bude z ročníku narození vašich dětí. Tak ještě v rychlosti 777-937-777. Snad se trefím zrovna do té vaší zprávy. Napište mi, kdy se narodilo vaše dítě nebo popřípadě vaše děti. Já vyberu hit z té doby. Už za chvíli tady na Hit Rádiu.
3: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Nejlepší ceny měsíce v online shop CZ.
6: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej.
4: www.direct-auto.cz.
5: Je, zase na mě hodili celofiremní akci. Tak kde bysme to letos? Soukromé prostory, catering, kompletní servis, program na míru, zábava pro všechny. Tak to je přesně pro nás. Šéfe, letos jedeme do Mirákula.
6: Mrkněte na www.mirakulum.cz a uspořádejte team building nebo family day v Mirákulu i vy. www.mirakulum.cz.
5: www.mirakulum.cz.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
8: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
9: Vraťme čas alespoň na jeden den.
8: Do Třebíblicí jezdí Lou Bega a Stacey.
9: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
8: Velká 90ková show.
9: Letní atmosféra.
8: Rodinná picnic zone.
9: A program pro děti.
8: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
9: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
8: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City. Hit
2: Radio. Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

Poetika na Hit Rádiu ve 12 hodin. Ve 12 hodin a 36 minut úplně přesně je tady poslední srdcovka, která je na přání a dneska tak je to na téma naše děti a rok narození vašich dětí. Mám tady zprávu, kterou píše paní Lenka a píše, že se v letošním roce poprvé stala babičkou. Že má jednu jedinou dceru, která se narodila v roce 1991. A že je poprvé v životě babičkou a že to je nádherný pocit. A že jí vnitřně trošku mrzí, že těch dětí nakonec neměla v životě víc. A já bych jenom teda vybral rok 1991. A je to vlastně nádherná symbolika, protože Michael Jackson v roce 1991 tak naspíval píseň, která... On ji jako naspívával dlouho, takže to je v nějakém jako rozmezí. Ale v tom 1991 tak měla největší dopad a je to vlastně píseň, která pojednává o tom, aby jsme udělali svět lepším místem pro žití a především pro naše děti. A to si myslím, že je naprosto dokonalá píseň, kterou bychom dneska ty srdcovky mohli vlastně takhle zakončit, protože ono to tak je. Jakmile se jednou stanete rodičem, tak vlastně zapomínáte myslet na sebe. Člověk automaticky přestane být sobcem a začne dělat všechno pro ty svoje děti, aby měli lepší místo na této planetě.

0: Lady Gaga, Abrakadabra na Hit Rádiu v hodině našich srdcovek stále končí, sice pokračujeme dál, ale na srdcovky si budete muset počkat zase až do zítra ve 12 hodin v pravé poledne. Navíc zítra je středa, čeká nás i ruleta. A moc díky, už se mi tady ptáte na WhatsAppu Hit Rádia 777-937-777, jestli náhodou nebude zítra ruleta, co může zaznít v ložnici a také na porodním sále. Věřte tomu nebo ne, já si velmi často umím dělat legraci i sám ze sebe a samozřejmě prostor na blbý fóry najdu vždycky. A dneska, když jsem byl v noci na tom porodním sále, tak s tím porodníkem jsem si tam povídal a přesně tohle jsme řešili, že zítra je středa a že já tam v tom rádiu tu ruletu mám. A on si na to tak jako říká, no, to je vlastně jako docela dobrý. No, tak já si umyju ruce a jdeme na to. Tak my jsme to vlastně včera odstartovali. Tak ještě jednou teda děkuju za všechny zprávy, které jste dneska posílali. Zároveň znovu ještě zdravím do porodnice v Plzni, do fakultní nemocnice. Tam jsou úplně fantastický, ta práce, to je jako neuvěřitelný být u toho zázraku, když se to nové, ten nový človíček dostane na tenhle svět. To je prostě něco neuvěřitelného. Holky a chlapi, co tam jste, fakt klobouk dolů. No, chtěli jste, abych dal teda nějakou fotku na Instagram, tak už jsem ji tam postnul. Z porodnice, tak to tam je, tak můžeme dál rozebírat samozřejmě ještě takhle i mimo éter i vaše zážitky. Rád si o tom s váma pokecám. Od toho tady jsme, vždyť spolu trávíme každý den a sdílíme naše životy. Ve 13 hodin nejnovější zprávy a do té doby z hitu David Guetta, tedy Swims, Kabáti a taky Taylor Swift.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
4: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
3: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirář.
5: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
6: Migové.
5: Harley.
6: Xindle X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hit Rádia City.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete s
11: tisku levně CZ.
12: Náplně hned. Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
13: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
14: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
15: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
16: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
15: To je Nahoru Resort Monínec.
16: Dětský program.
15: Letní kino.
16: Nová bobová dráha.
15: A hvězdné čtvrtky.
16: O prázdninách vystoupí
15: Petr Kolář,
16: Jakub Macholda,
15: Hypochondr
16: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
15: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
17: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
18: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
19: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
20: Zlepši si náladu.

0: David Guetta, tedy Swims a Tones and I na Hit Radio ve 12 hodin 57 minut. Za chviličku je tady připravená i Lucie, která má pro nás další nejnovější zprávy. A my si dál budeme povídat o tom, co se děje v našem Kocourkově a jak to vypadá se summitem NATO a výletem prezidenta a Babišem a tak dále. No, bude to zajímavý samozřejmě. Prostě aktuální informace pro vás máme z našeho politického dění. No a k tomu i aktuální informace ze silnic. Tak pojďme na to. Je tady doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Více aut hlásíte z oblasti kolem Černáku, tady se zdržíte minimálně 10 minut kvůli dopravním nehodám, ale také pracím na silnici. Platí to také pro Kbelskou, a to v obou směrech, zdržení kolem 10 minut. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
4: Chcete prodat své auto a nevíte, kde s vámi budou jednat na rovinu a kde za váš vůz dostanete férovou cenu? Vyzkoušejte Porsche Praha Prosek nebo Porsche Praha Smíchov a využijte profesionální přístup a zázemí seriózního partnera. Všechny značky aut u nás můžete rychle a férově prodat nebo využít jako protiúčet při výběru dalšího auta z široké nabídky prověřených ojetých vozů. Porsche Praha Prosek a Porsche Praha Smíchov. Vaše jistota při výkupu i koupi vozu. Zastavte se u nás nebo si prohlédněte nabídku online.
5: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
2: On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Po vlně extrémních veder se v Česku od západu postupně ochlazuje. Tropické teploty dnes ještě drží na Moravě a ve Slezsku. Na jižní Moravě mohou dokonce šplhat na 36 stupňů. Zítra se teploty dostanou nad 30, už jen na jihovýchodě Moravy. Po oba dny hrozí také silné bouřky s krupobytím a nárazovým větrem. Prezident Petr Pavel nevyhoví žádosti premiéra Andreje Babiše, aby přehodnotil svůj postoj a na summit NATO do Ankary nelétal. Hlava státu to uvedla včera v živém vysílání na Facebooku.
7: Výkon ústavních pravomocí prezidenta není libovůlí. Je to v podstatě jeho pracovní povinnost. Takže prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoce vykonávat bude a které ne. A pokud mě dnes Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
1: Pavel zdůraznil, že účast je jeho ústavní i pracovní povinností. Hnutí jeho českého hejtmana Martina Kuby, Naše Česko, chce přivést do politiky mladé lidi. K jejich výběru připravilo program vyhledávání talentů do 35 let. Hnutí se inspirovalo u britských konzervativců. Vybraným mladým lidem plánuje poskytovat dlouhodobou podporu a stavět je tak jako kandidáty do voleb. A teď ještě pohled k nám. Pražský magistrát rozdělil městským částem na boj s vedry za posledních 6 let zhruba 575 milionů korun. V posledních letech ale podpora výrazně poklesla. Mezi opatření radnic patří zejména výsadba stromů a další zeleně, vodní prvky, revitalizace vnitrobloků, ale také opatření pro nakládání s dešťovou vodou.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
1: Odpoledne zůstane většinou oblačné, výjimečně polojasné. Maximální hodnoty se budou dostávat postupně na 29 stupňů, vítr chladnější od severu a výjimečně přeháňka.
2: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
0: Venku je tak krásný počasí, jak je pod mrakem, trošku chladno, zima, tak už to na sobě cítíte, že už přichází ta chvíle, kdy už vám tohle začíná vadit a začali bychom si zase jako stěžovat na to počasí, co je venku, jako co to je. Je červen a venku zima, bude pršet, kde jsou ty letní teploty, kde jsou ty tropy. Nebojte se, vypadá to, že příští týden se ty teploty znovu nad tu třicítku vrátí, ale dobrá zpráva je, že už by neměly padat teplotní rekordy, takže aspoň budeme moc normálně dýchat. Každopádně užijte si tohle, otevřete okna, zkuste vychladit co nejvíc ty místnosti, ve kterých teď pracujete, protože od příštího týdne už to zase bude sauna. Posílám vám do vaší sauny další hity, za chviličku Ray Dalton a právě teď One Direction na Hit Radio.
2: Hit Radio City.

Tak to je zpěvák, který taky patří mezi velký fotbalový fanoušky, určitě sleduje mistrovství světa ve fotbale, stejně tak jako možná i vy. Letošní mistrovství světa ve fotbale je docela slušným hurikánem, když už jsem to nakous. Nejvíc asi trpí sázkaři, protože ze hry už je Německo, Nizozemsko a to čekal málo kdo. No a ten dopad neúspěchu už je cítit taky u nás. Naše repre je momentálně bez trenéra po rezignaci Miroslava Koupka. No a tak si říkáme, kdo ten job teďka vezme? Navíc, když nám potom po letních prázdninách začíná Liga národů, ve který teda máme extrémně těžký soupeře, protože jsme se probojovali zase do té nejvyšší kategorie. No a Alos nám tam určil koho? Španělsko, Chorvatsko a Anglii. Geniální trojlístek. Tohle chceš ve skupině, to určitě. Kdo tedy teď převezme ty otěže? Stále to sledujeme. Koukáme se doleva, doprava, trošku i za roh, jestli někde se neobjeví nějaká tajná informace. Zatím nemáme. Tak si říkáme, kdo by podle vás měl trénovat českou repre. Dejte vědět na 777-937-777 a měl by to být třeba i někdo ze zahraničí. To mě zajímá váš názor. Dejte vědět, no a když jsme o tom fotbalu, tak si dáme si zpěvačku, která na mistrovství světa ve fotbale vystoupila víckrát, než třeba její bývalý manžel Piqué, velmi slavný fotbalista. Shakira, právě teď. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Činasky, láska a data. Data jasně ukazují, že chrápání je občas víc než láska. Že z chrápání nebo kvůli chrápání, tak se opravdu i některý páry rozchází, že to prostě jako nedají. Začíná to tím, že nejdřív je to všechno v pohodě, potom je to mlácení od toho jednoho, toho druhého, nebo takhle. Šťouchnutí, miláčku, chrápeš. Pak už je to normálně akorát polštářem přes hlavu, pak už je to, že každý spí v jiný místnosti, pak už je to, že každý spí v jiným bytě, a pak už je to, že každý spí s někým jiným. Úplně. Tak to jsou mu jenom jako data. Ale teď pozor. Kdo chrápe? Možná teď to směřuju přímo na východ Čech, protože tam pořád jsou ty teploty naprosto pekelný a umorný. Tak i v noci to dýchání je prostě jako šílený, že to se člověk potí ve vlastní šťávy a teď ještě do toho prostě chrápe. Tak chrápání prý může znamenat regeneraci mozku. Tvrdí to vědci, jo. A ty prostě často mají pravdu. Regenerace mozku, že když člověk chrápe, tak ten mozek vlastně u toho regeneruje. Takže prosím vás, pokud je to váš problém, že do vás někdo neustále mlátí, nebo máte pocit, že jednou budete muset spát sám, nebo úplně jinde s někým jiným, tak řekněte, já miláčku nechrápu, já regeneruju. A pokud vám uvěří, že máte co regenerovat, tak máte z poloviny vyhráno. Takže je to tak, nechrápeme, regenerujeme. My taky budeme regenerovat už za chvíli, dáme si Toma Volkra a nebude chybět ani Rehab a Ina, tak buďte s námi.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
8: V tom musí být celá liška.
9: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
10: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
11: Jsme energie tohoto města.
12: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
13: Atención, señoras y señores!
14: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
15: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
13: Stres.
15: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
13: La Tropical!
15: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
13: Awarashar!
16: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
17: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
18: Carglass opraví, Carglass vymění.
19: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce.
1: tedy až doteď.
2: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
2: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.
19: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio. Když se probudíte do slunečné

Jestli se v noci bojíte tmy a necháváte si sem tam občas svítit nějaký malý světýlko, tak tohle byla píseň přesně pro vás. Tom Walker a Nechat lehce rozsvíceno, Leave Light On. Je 13 hodin 36 minut, posloucháte Hit Radio, s váma taky Jirka Pelnář. No a když už jsme teda u té tmy, tak tma by měla přijít, protože opravdu v Česku se mají objevit další bouřky. Tam, kde ještě nebyly, tak tam přijdou, a dokonce i s krupobytím. Tak jenom dávejte pozor, protože to fakt jako může vypadat, že i přesto, že teď vás svítí sluníčko, tak v noci to všechno může být úplně jinak. Tak dávejte bacha, kde parkujete a zároveň i jaký máte pojištění. Málo kdo vlastně jako ví, co všechno jeho pojistka zahrnuje a jestli třeba zrovna ty kroupy tam jsou nebo nejsou. Tak jenom dávejte na to bacha. Mám známýho, který dělá to, že když má přijít nějaká bouřka, tak dává, za mě je to teda jako hrozná blbost, ale je to takové jako, přijde mi to jako tip z internetu, dává deku na auto. Normálně pořídil takovou jako silnější deku a dává deku přes auto. Je to zajímavý. No, že prý, když potom padají ty kroupy, takže mu nezničí tu kapotu od auta. Nevím, já ho v tom nechávám samozřejmě, je to můj dobrý kamarád, tak jsem rád, že tomu takhle jako věří, ale hele, můžete to teoreticky zkusit sami, uvidíte. Si dáme další hity.

0: Rehab a jiná na Hit Radio, za chvíli další duet a tentokrát od nás z Čech, Sofiana Mežmeš a Ben Kristoval Slzy. No a zároveň, když tady koukám na to, co všechno pro vás máme, tak už se těším, až bude taky 14. hodina, protože i dnes po 14. hodině tady pro vás mám poukaz v hodnotě 5000 korun a to na zážitek, který vás může vrátit i v čase. Mám tady poukaz v hodnotě 5000 korun a to konkrétně do House of Fun, což je místo, kde se nebudete nudit ani minutu, je to přímo v srdci Prahy na Národní třídě a tam opravdu najdete svět plný zábavy, adrenalinu, taky moderních atrakcí. Levels je několik pater herní zábavy, Flyvista je jedinečný létající zážitek, Back in Time, tak to je zase právě ta cesta časem pomocí moderních technologií. To bude bavit úplně všechny od dětí až po babičky, takže můžete vyrazit celá rodina. Budete na to mít od nás, od Hit Rádia, ode mě 5000 korun. Po 14. hodině ten poukaz tady čeká jenom na vás. Tak buďte s námi.
1: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Atención, señoras y señores!
4: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
3: Stres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical!
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yesom!
4: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar!
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzové.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace, jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
9: Tvůj nový job.

0: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
1: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
0: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
2: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP. A ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Rádiu.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.
2: Čekám na to.

0: víš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
3: The long road across the ocean, I burned some bridges on the way,

0: Poslední hit mezi 13. a 14. hodinou je za námi, před námi nejnovější zprávy a také aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Komplikace na Černáku tady v obou směrech platí po pojíždění minimálně 10 až 15 minut v koloně. Zdržení je také na úrovni letiště Václava Havla v obou směrech, a to kvůli opravám v Aviatické ulici. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
4: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Taky nechcete končit léto větou?
6: To zase nějak uteklo, viď?
5: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
7: Mami, ten Superland byl boží.
8: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
9: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
10: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
11: Čau!
12: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
5: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
12: Romantika.
5: Sportáky.
12: Zábava pro děti a mnohem víc.
5: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
13: Firma na zážitky.cz.
14: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
2: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Pacienti se od července dostanou k další více než tisícovce léků u svých praktiků. Jedná se o zhruba osminu léčiv předepisovaných v ordinacích. Dosud pro ně museli k ambulantním specialistům. Pokračuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
15: Rušíme preskripční omezení u více než tisíce léků, léčivých přípravků, které nově tedy za stanovených podmínek bude moci předepisovat praktický lékař. Je to zhruba jedna osmina celkového počtu hrazených ambulantních léků.
1: Praktici nově předepíšou léky na srážlivost krve, hormonální léky používané v gynekologii, léky na astma, deprese nebo cukrovku. V Česku lékaři každý měsíc předepíšou a vydají až 8 milionů receptů. Čtvrtý blok jaderné elektrárny Dukovany je po plánované odstávce znovu na plném výkonu. Odstavený byl od 17. dubna. Elektřinu začal znovu do sítě dodávat minulý týden v pátek. Celkem 53 expertek a expertů z lidskoprávních vládních rad, výborů a pracovních skupin k dnešku rezignovalo. Nesouhlasí s přesunem agent z gesce úřadu vlády pod ministerstva. Podle nich tento krok ochranu zranitelných oslabí, potřeba je nadrezortní řízení. Teď se ještě podíváme k nám. Venkovní grilování na Praze 3. Radnice nabízí dvě nová místa vybavená elektrickými grily. A to v areálu Teen Park Habrová, křížení ulic Habrová a Květinková. Druhé místo najdeme v areálu parku Rajské zahrady. Nutná je online rezervace. Za hodinu využívání grilů zaplatíme 100 korun. Grilovací místa najdeme i na jiných místech metropoly.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
1: Odpoledne zůstane většinou oblačné, výjimečně polojasné. Maximální hodnoty se budou dostávat postupně na 29 stupňů, vítr chladnější od severu a výjimečně přeháňka.
2: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
0: Úterní odpoledne na Hit Rádiu pokračuje dál, máme 3 minutky po 2. hodině. My si dáme další hity jako Ed Sheeran, Neil Diamond. Ani nemůžu mluvit. Nebo Leanne Rimes a to píseň z filmu Divoké kočky. To jo, taky krásný film. Lucie, viděla jsi Divoké kočky?
1: Já vlastně nevím, no, možná ne ani, člověče.
0: Hmm.
1: asi tím, to není že žena. Kávy,
0: to je přesně ono. Jak to mají chlapi se ženskýma? Pohled na svět i to, takhle občas řešíme tady u nás na Hit Rádiu. A protože jsou dvě odpoledne, tak si dáme náš pořad Pravda nebo Bullshit a tam dneska budeme mít další velmi zajímavý pohled na svět. Budu chtít znát vaše názory, tak si připravte mobilní telefony, dáme jeden hit a jdeme na to.
2: Hit Rádio City.

0: Liana Rimes na Hit Radio, chviličku po druhé hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A protože jsou dvě odpoledne, tak jdeme opět na tenký led a jdeme zjistit, co si myslí vědci o našem životě. A protože já jsem dneska přišel ráno v 15:30 domů z porodnice jako hrdý, pyšný tatínek, ještě jednou zdravím moji partnerku, která byla dneska neuvěřitelně statečná, fantastická. Ostatně tak jako ženy, vy u porodu jste, což je jako nejvíc, to není nic víc, to je prostě jako strašný masakr. Takže já jsem pyšný tatínek, narodil se nám syn, je to fantastický, už je to druhý kluk v naší rodině, samozřejmě třetí teda se mnou. No a když jsme to tady jako řešili s kolegama a s kolegyněma u nás na Hit Radio, tak se mi všichni ptali, a byl jsi u porodu, byl jsi u porodu? Říkám, byl jsem tam. A tak se tady najednou rozjela debata, jestli to vlastně ženy chtějí. Já jsem se samozřejmě zeptal, bylo mi řečeno, že ano, takže jsem šel. No a tak jsem teda hledal a našel jsem průzkum a mám tady tedy průzkum, který zní...
1: Vědci
0: tvrdí, že 63% žen si přeje, aby byl partner u porodu. Znamená to, že 37% žen, takže víc než třetina, o nás chlapi u porodu nestojí? Dámy, tohle asi bude hlavně na vás. Jak vy to vidíte? Chtěli byste tam chlapa? Nechtěli byste tam svýho chlapa? A proč? Po případě. Dejte vědět 777 937 777. No a pánové, samozřejmě na vás je, vy můžete psát taky vaše zkušenosti a po případě i to, jestli byste se nechali jako od vaší ženy odradit, anebo naopak přemluvit, abyste tam šli. Pojďme na to. Jdeme si povídat. Tady na Hitra.

0: den na Hit Rádiu ve čtvrt na tři odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Máme tady téma.
1: Vědci
0: tvrdí, že 63% žen chce, aby byl partner u porodu. 37% o to absolutně nestojí. Jak to máte vy? Jak jste to i vy třeba prožívali? Tak jaký na to máte názor? Jdeme na vaše zprávy, které posíláte na 777-937-777 a jsou tady hlasovky.
2: Ahojky, tady Jarka. Tak já musím říct, že já by jsem muže u porodu chtěla, ale pouze pokud by to chtěl on, protože já si myslím, že ten zážitek to je pro oba dva, ale pokud třeba ten muž má nějaký problém s tím, že třeba nerad vidí krev, nebo že prostě nechce vidět tu ženu trpět, tak to taky chápu, naprosto tomu rozumím. Takže ano, chtěla by jsem ho tam, pokud by on sám chtěl u toho porodu být, jinak ne.
0: Výborně, děkuju. Tak to je první ano. Terka píše, chlapa u porodu jsem chtěla, ale akutní císař nám to překazil a od jiných žen vím, že chlapa u porodu nechtějí, aby se mu nezhnusili. Za mě je to nesmysl, ale lidé jsou různí. Zdravím, Terka, tak to máme jedno pro a jedno proti dohromady tady v té zprávě. Ahoj, Jirko, partner u porodu, ano, ten můj dnes už bývalý byl u obou dcer a neměnila bych. Aspoň vidí, co vše pro tu nádheru vydržíme. V žádném případě, spousta vykřičníků, v žádném případě, po těch nadávkách, co ze mě při porodu vypadly, bych byla na dítě potom sama. Výborně, co tu máme dál? Anet píše, hezké odpoledne, já mám po třech porodech, gratuluju, a manžel byl jen u jednoho, u toho druhého. Tu koncovou část musel na chodbu, to už nezvládl. A musím říct, že když je vše OK, byla jsem ráda, že tam se mnou není. Mohla jsem si zanadávat sama pro sebe a nikomu se neomlouvat. Takže za mě bez manžela. Zdraví Anet. Děkuju za další zprávy. Teď mi to teda vychází, že...
1: Vědci.
0: Zatím jako moc pravdu nemají, že to je naopak. Tak pojďme ještě další vaše názory na 777-937-777. Za chvíli to rozsekneme, jestli...
1: Vědci.
0: Mají pravdu, když tvrdí, že 63% žen v Česku by si přálo, aby jejich partner byl u porodu.

0: Alicia Keys na Hit Radio ve 14 hodin 23 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Sám jsem zvědavej, jestli dneska
1: vědci
0: budou mít pravdu, anebo ne, protože tvrdí, že celkem 63% žen by si přálo mít u porodu svého partnera. Dneska to téma máme kvůli tomu, že já jsem v 3:30 ráno jsem se vrátil z porodnice, všechno dobře dopadlo, všichni jsou zdraví, krásní a je to teda jako neuvěřitelný zážitek. Takže jsem se vás na to ptal a máme tady další hlasovky.
2: Ahoj, k těm vědcům za mě... Přítel porodu byl, byla jsem ráda, že tam byl, ale jenom do chvíle, než mi začal nabízet cukrový bombony. A to i přesto, že jsem měla silný kontrakce, bylo to jako prase. Tak furt chodil a říkal mi, dej si bonbon. Takže za mě jako jo i ne.
0: To je vůl! Ježišmarja, to by byl můj nejlepší kámoš. Já jsem si ten debilní for taky neodpustil. Prostě, ano, to je ten problém nás chlapů, že potom opravdu máme jako blbej humor a nevíme, kdy s tím přestat. Takže, jasně. Hela, ta píše, ahoj, můj manžel u 3 porodů nebyl. Chtěl, ale zas by mi tam radil, co mám dělat. Chytrolín. Jasně, to je další věc, no. To, ale my to myslíme v tu chvíli jako dobře, že jo? Protože známe to z těch filmů, hlavně jako dýchej a tak, ale vím, že vy na to nejste jako úplně zvědaví. Tohle je taky dobrý. Chtěli byste, aby byl váš partner u porodu? Tedy manžel u porodu? Jak to tady je? Tady vidím nějaký vtip. Jo, už to chápu, jasně. Ne, manžel, pro boha, jenom to ne, ještě by se tam mohl potkat s otcem. Takže jasně, taky dobrý. Ahoj, já říkám, že bych bez manžela neporodila. Opravdu mi hodně pomohlo, ale představa, že tímto společným silným zážitkem je partnerství zalité slunce, je hodně naivní. Bouřky střídají slunce. Ten moment, kdy poprvé otevře to vaše vysněné dítě oči, to je prostě neuvěřitelný. Hezký den, Pavlína. Ano, dobře. Co nějaký chlap? Ještě tady najdu ve všech těch zprávách. Dámy, děkuju, díky. Ahoj, tady Láďa, sice jsem chlap, byl jsem u 2 porodů svých dvojčat a šel bych znovu klidně, i kdyby manželka nechtěla. Tak, to je slovo do pranice. To znamená, že pojďme to ukončit. Myslím si, že můžu říct, že v tuto chvíli asi...
1: Vědci.
0: Pravdu teoreticky mají. Že se to dá si propočítat, že ano, že 63% to je tak jako hezký. 63% žen o to stojí. Tak dobrý. Tak tentokrát víme. Každopádně, ať už jste tam byli nebo ne, za mě si myslím, že vždycky je to o tom, aby se ti dva na tom domluvili, protože přeci jen v tom životě jste taky spolu. Tak hodně štěstí, jestli vás to čeká.
3: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu narodnidivadlo.cz. Vstupenky již v prodeji.
4: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus,
5: když se to má podařit. Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s...
8: Náplně hned. Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
12: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
13: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
14: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
15: Důležité je hlavně najít pohyb, který vás baví a věnovat se mu pravidelně.
16: Davide, já jsem si všimnul, mně přijde, že o tom pohybu a cvičení mluvíš poslední dobou nějak často. Má to nějaký konkrétní důvod?
15: No tak konkrétně od toho momentu, kdy se znám tady v Rádiu Klub, byl, že máš přes 100. No.
16: A co jako?
15: Takže znova, důležité je hlavně najít pohyb, jako? Který tě Michale baví a věnovat se mu pravidelně.
16: A co jako?
13: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Axwell a Ingrosso, more than you know, tedy víc než víte, a to je vlastně definice i naší odpolední show, protože tam ví vždycky víc, než vy víte, anebo dokonce než si myslíte, že víte. A zase se o své rozumy s vámi dneska podělí mezi 15. a 18. hodinou, takže si to rozhodně nenechte ujít. Do 15. hodiny samozřejmě z hitu ještě stihneme spoustu věcí, například budou teoreticky ještě One Republic, taková vzpomínka na víkendový koncert, kam jste se díky Hit Rádiu a odpolednímu vysílání mezi 12. a 15. mohli dostat taky na koncert úplně gratis, takže ještě gratuluju. Věřím, že to byl zážitek. Díky za fotky, které jste posílali, to bylo boží. No a z hitu stíneme i Divokýho Billa s hitem Čmelák. Už nám začínají festivaly, tak pokud už o víkendu někam razíte na hudební festival a budou tam Billové, tak tohle je taková malá první včelička, i když je to Čmelák. První vlaštovka, i když je to Čmelák. První upoutávka na to, co vás čeká o víkendu.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Míříte právě z práce? My jsme v ní. Tak vás zdravíme, Káťa, Vince, Dominik.
3: Je to tak, za chvilku už budeme společně s vámi opět s porcí ne tak kvalitního humoru, těšíme se na to.
4: Ano, ale nebojte, my to vykompenzujeme velmi kvalitní muzikou.
2: My tu laťku dáme tak nízko, aby jsme ji mohli přeskočit, hele.
3: Zlepši si náladu.

0: got it from me. Posloucháte Hit Radio 3:45, nejvyšší čas, abych tady přepustil otěže našeho vysílání, naší odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, díky za to, že jste dneska poslouchali, díky za to, že posloucháte a trávíte ten váš společný život s tím naším tady v rádiu a díky za to, že já jsem mohl ten můj dnešní naprosto výjimečný den, kdy tedy jsem se v 3:30 ráno vrátil domů z porodnice, prožít společně s vámi. Fakt za to moc děkuju. Díky. Já jdu koupit sud a vrátím se předpokládám nejdřív v pondělí, takže se mějte krásně. Zbytek můžeme doprobrat na Instagramu. Užívejte si den, přežijte to, pokud ještě u vás jsou ta umorná vedra, nebojte se, dobře to dopadne, i u vás jednou zaprší. Tak se smějte a od 15 si užívejte den s naší odpolední show na Hit Radio.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
2: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
3: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
3: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
3: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

0: vypadne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radio. Fotbal na Hit Radio City.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Na trase ze Slaného směrem na Louny opatrně došlo tady k vážné dopravní nehodě nákladního auta. Na místě jsou záchranáři a komunikace je dočasně neprůjezdná. Počítejte zatím na místě s dlouhým zdržením, a to v obou směrech. Další komplikace, tentokrát v podobě kolon, hlásíte z Pražského okruhu, a to na úrovni Jinočan a Ořechu, pokud jedete od D5 na D1 nebo na Barandáku směrem do Dobřížské ulice. Jižní spoj od Záběhlic až po Černák, tady hlásíte zdržení kolem 10 minut. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
4: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
0: On air,
6: online
0: i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Nehoda na Lochkovském mostě zablokovala Pražský okruh směrem k letišti. Srazili se tady nákladní auto a dodávka, vrtulník záchranářů pak přepravil řidiče dodávky do traumacentra. Místem se teď projíždí levým pruhem a stále počítejte částečně s kolonou. Ke kolizi došlo v 1 hodinu odpoledne. Vlakové linky Pražské integrované dopravy čeká o prázdninách několik větších výluk. Například pokračuje oprava Masarykova nádraží v Praze. Další pak popisuje mluvčí Ropidu Filip Drápal.
7: A zároveň bude nově od začátku července vyloučen provoz na tratích mezi Smíchovem a Rudnou u Prahy a také mezi Hostivicí, a všechny tyto vlaky budou nahrazeny náhradní dopravou.
1: Vlaky od Rudné budou zkrácené do stanice Praha Zlíchov. Muzeum v Říčanech u Prahy obnovilo naučnou stezku Říčansko. Návštěvníky seznamuje s historií města i přírodou v jeho okolí. 18 zastavení pak propojuje přírodu, historii i současná témata. 9-kilometrová trasa začíná u zříceniny Říčanského hradu a vede přes Lázeňskou louku k rybníkům Marvánek a Srnčí.
0: Fotbalový servis.
8: Do vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa dnes vstoupí úřadující vicemistři z Francie, které v New Yorku čeká výběr Švédska. Francie v play-off na světových šampionátech neprohrála v normální hrací době nebo v prodloužení už 8x po sobě. Před 8 lety turnaj ovládla a na tom minulém podlehla Argentině ve finále až na penalty. Ve skupině pak Francouzi vyhráli všechny 3 zápasy a dali v nich 10 branek, což je spolu s Německem a Nizozemskem nejvíce. Zápas Francie-Švédsko se bude hrát dnes od 23 hodin našeho času. Od 7 pak pobřeží Slonoviny vyzve Norsko.
1: Odpoledne většinou oblačné, jen výjimečně polojasná obloha. V noci se opět mohou objevit přehánky nebo intenzivní bouřky. Zatím teploty kolem 28 stupňů.

0: to vám tak budeme věřit s těma bouřkama. A na Prahu se vyprdli. Ale o tom zase příště, konkrétně za pár hitů, protože teprve startujeme. Ahoj, Vinci.
1: Ahoj, přátelé, bouřky se možná nedostali, ale dneska dostanete bouřku hitů, zábavy a dvou super týpků.
0: Jak jste zvyklí, vždycky od tří každý odpoledne, ale pro koho to dneska bude věnovaný?
1: Dneska hrajeme na část, kterou v životě jsem nevyslovil, ani se neměl tu potřebu. Hrajeme na jiviny.
0: To existuje.
1: Jiviny.
0: Jiviny.
1: Není to čínský, je to v Praze, na Praze 6, Jiviny. Dokonce tam je retenční nádrž Jiviny, která nám v budoucnu možná dost může pomoct s povodněma. Takže na ní buďme hodní. A dokonce na tom místě se zjistilo, že byla keltská vesnice, osada.
0: U nás nekecej, no tak ano. Tomu se Jiviny a za chvilku Mil Smithiny.
1: Ano. A potom... Hit Radio City. Niviny, ale ty až 50...

0: Některé hity fungují desetiletí. Tohle je jeden z nich. Posloucháte Hit Radio City 10 minut po třetí. S vámi Vinsta, taky Dominik. Poslouchali jste nás i včera odpoledne. To bylo jak vysílání před apokalypsou, že jo? Tady jsme vyvolávali déšť.
1: Já jsem byl tak strašně zklamaný, protože já jsem přišel domů a koukal jsem se na předpověď a tam bylo 97% déšť.
0: To je tutovka skoro.
1: No tak ano, to je tutovka určitě. A přišel jsem domů, sedl jsem si a říkám, hele, schválně jsem ještě den předtím nezálel zahrádku, aby byla hladová, jo, suchá, aby žizivá, to všechno nasákla. Najednou se ozvalo a já jsem si řekl, ty bláho, ono to přijde, závlaha. Stoupil jsem si ven, čekal jsem, jak začnou padat ty kapky, jak ta první kapka dopadne na to oko a jako slza steče. No a začaly týct moje slzy, protože nepršelo.
0: Já myslím, že to bylo holubík, by bylo takový
1: to
0: jako
1: aspoň
0: filmový.
1: Něco, kdyby mě aspoň podělal pták.
0: Kamarádi, Vincent, západ Prahy, ano. Já východ, Malešice, taky ani čurek, nic. My jsme sundali na balkoně květináče, který jsou tam přišroubovaný, aby ten vichr, který se blížil, je nezhodil na jednu či druhou stranu, taky to bylo k ničemu. Tak přátelé, já nevím, dneska, kolik je tam, 98%?
1: Nevím, nevěřím, prostě kecaj.
0: Kecaj, nevěřte, ani v tom rádiu, já si to s Luckou vyřídím, až tady bude radši.
1: No tak pojď, Lucko, pojď.
0: Lucko. Ale tohle je úplně pro všechny. Paparazzi ti blejskaj, že jo, ale na nebi.
1: Ale na nebi, tam se neblejská.
0: Hezké odpoledne.

0: Slyšíte to? Bouřku neumím, ale to měla být bouřka. Kato, posloucháte Hit Radio City, 15 hodin 18 minut.
1: No a přátelé, píšete nám krásné zprávy na tohle příšerný počasí. Třeba Pavla nám napsala. Počasí super. Včera jsme se ani nemuseli pohádat s přítelem, abychom doma měli dusno. To je prostě pěkný.
0: Jenže jsme všichni zvyklí na to dusno, po kterým následuje bouře. I vlastně v té domácnosti. Jo, chodíte kolem sebe den dva, je tam dusno a potom se to zlomí, někdo něco jenom prohodí. Tak kdy se to prolomí venku?
1: Domčo, stalo se teď něco doma u vás?
0: To se dneska rozvíte.
1: Proč?
0: Protože jste mý rukojmí.
1: Oni přijdou dneska?
0: Kdo?
1: Pája?
0: Ne, já si jenom postěžuju, popláču.
1: Vy nás máte jako místo párovýho terapeuta, že sem přijde, jestli poslechneme názor obou a potom lidi skrz SMSky rozhodnou, kdo má pravdu?
0: Ať si najde pája svoji platformu, jo.
1: Ať se najde svoje rádio.
2: K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
2: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
0: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
5: Je, zase na mě hodili celofiremní akci. Tak kde bysme to letos? Soukromé prostory, catering, kompletní servis, program na míru, zábava pro všechny. Tak to je přesně pro nás. Šéfe, letos jedeme do Mirákula.
0: Mrkněte na www.mirakulum.cz a uspořádejte team building nebo family day v Mirákulu i vy. www.mirakulum.cz
5: www.mirakulum.cz.
6: Chcete prodat své auto a nevíte, kde s vámi budou jednat na rovinu a kde za váš vůz dostanete férovou cenu? Vyzkoušejte Porsche Praha Prosek nebo Porsche Praha Smíchov a využijte profesionální přístup a zázemí seriózního partnera. Všechny značky aut u nás můžete rychle a férově prodat nebo využít jako protiúčet při výběru dalšího auta z široké nabídky prověřených ojetých vozů. Porsche Praha Prosek a Porsche Praha Smíchov. Vaše jistota při výkupu i koupi vozu. Zastavte se u nás nebo si prohlédněte nabídku online.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
8: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
9: Vraťme čas alespoň na jeden den.
8: To třeba jistří, zdejí Lou Vega a stejí.

0: Linkin Park na Hydrádiu City. S vámi Vincent a taky Dominik. Hezké úterní odpoledne. Za pár vteřin taky půl čtvrtá. Sešli jsme se zde, na tomto místě, abychom se rozloučili s našimi nervy a příčetnostmi. Řidiče projíždějící Prahou totiž čekají zácpy a měli by počítat se zdržením.
1: To znamená, že si všichni odskočte na záchod, než pojedete na silnici, ať nemáte zácpy tam.
0: Asi tak.
1: Ne, ale znamená to jenom jednu věc a to znamená, že od středy nás čeká uzavírka k Belské ulice na severovýchodě města kvůli komplikované generální opravě tamní páteřní vozovky.
0: No to není všechno. Doprava se zúží na jeden jízdní pruh v každém směru a bude fungovat kyvadlově, což funguje, Pražáci to umí. Kromě toho metropoli ochromí brzy.
1: No, magistrála u hlavního nádraží.
0: Omezení, klasika.
1: Víš, jak se řekne pražsky, nebo respektive úředně, bude nám to trvat, protože se nechce makat někomu v tom vedru?
0: Ano.
1: Komplikované generální opravně tamně patří, na to ani nemůžu přečíst.
0: Pošli to mailem.
1: Páteřní vozovky.
0: No, tak pokud se chcete vymluvit v těchto teplotách a strávě spíše na chatě, u vody někde, nebo na dovolený, tak víte, jak má vypadat mail vašemu šefu.
1: Ano, ale nezapomeňte, že musíte být někde, kde nás stále naladíte. Protože jinak byste neslyšeli tady tu pecku.
2: It's Mr. Worldwide. People, yeah, back in time on Radio Hit City.

0: Novinka od Kateřiny Marie Tiché. Byt 66, no ten musel zažít. 15 hodin 37 minut. S vámi Vincent, taky Dominik. Jestli jste nás slyšeli posledních pár minut, já vím, že opakovaný vtip není vtipem, ale teď se to hodí. Znova. Já mám totiž takový vyjádření, přiznání se, jmenuji se Dominik, je mi 32 let a začal se v noci vyjídat ledničku. Opakuje se to každou noc, stále častěji a častěji. A já nevím, jestli je to věkem, čím to může být, naštěstí můj doktor je Vincent a mám štěstí, že ho tu mám.
1: Řekni lidem, co jsi udělal minulý týden, jak jsi mi to řekl. Jak jsi probudil, bylo ti strašně špatně, protože jsi večer něco snědl, pak jsi musel jít se vyprázdnit ze všech otvorů a potom po cestě zpátky do postele jsi něco dal.
0: Těch nocí je teď tolik, že nevím, jaký přesně seznam věcí jsem ti říkal. No byla v tom Nutella, pribináček.
1: A taky... párky.
0: Párky.
1: Představte si, že se probudíte ve 40 stupních po tom, co jste měli otravu jídlem. Jdete na toaletu, abyste přežili a po cestě zpátky si dáte Nutellu a párky. Přátelé, gratuluju vám, pokud jste si to představili, jste úspěšně Dominik Vršanský.
0: Napadlo mě při těch chutích opravdu vzít ten párek, zabořit do té Nutelly, abych to neměl jako na dvě části zbytečně.
1: Kdybyste viděli, jak se na něj teďkon zkoukám. Úplně stejně, jako vy si představujete, že byste se na něj podívali.
0: Já nejsem určitě sám, kdo tohle řeší. Přátelé, spousta mezi váma určitě má podobný noční chutě. Jak proti tomu zdorovat?
1: No spíš nám napište, jako jaký nejdivnější chutě jste měli. Co nejdivnějšího jste vy snědli o půlnoci nebo ve 3-4 ráno? A pište nám to na 777-937-777, ať v tom tady ten magor není sám.
0: Třeba mě to odradí, pište svý kombinace, za chvilku jsme zpátky i z hity.
2: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
3: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
2: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
5: Migové.
4: Harley.
5: Single X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hit Radia City.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
9: Na grill máme masíčko, nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
10: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
11: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
10: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?

0: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Reklamy byly dlouhý. Sorry, ale my z něčeho tuhle pražskou trojku platit musíme. Dominik, Vincent a Káťa. Dej si odpolední show Hit Rádia City.

0: Na Hit Radio City Shakira a její 15 hodin 48 minut a ohňostroj k tomu. S vámi Vincent, taky Dominik a za chvilku zprávy, kde se také budeme bavit o zoo. Ale co mě ještě taky zaujalo, Vinco? Lidé mají už jen posledních pár hodin na to, aby beztrestně odevzdali nebo legalizovali nelegálně držené zbraně a střelivo.
1: To připadá jako trik. Víš, jako, hele, pokud děláte nějaký zločin, tak nám to přijďte říct, my vás nezatkneme, slibujeme.
0: Takže doteď to bylo legální, že mám doma ty zbraně?
1: Ne, byly stále nelegální, ale teď na chvilku přimouří oči, stačí se bonznout a oni odpustí.
0: Myslíš?
1: No, uvidíme, víš?
0: Každopádně vy, co chcete použít, někteří pánové, finty na holky, tak máte dneska taky poslední možnost nalákat na své nelegálně držené zbraně.
1: Myslíš, že jako na úsměv?
0: Jo. Ten jsem myslel.
1: Think.
0: Morandi a Angels. Jaké jsou tvé zbraně?
1: No,
0: asi nohy. Hezké odpoledne.

0: Nejlepší desetiletí, co se hudby týče. 90 a tu Unlimited. Posloucháte Hit Radio City, za pár vteřin už je tady 16:00. Bavili jsme se o tom pekle, který se na nás zítra žene na cestách, no tak teď k tomu dnešnímu peklíčku.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Relativní klid je zatím v centru metropole, tady se zdržíte na stěžení, křižovatkách, nárazově nebo maximálně do 5 minut. Naopak z více auty počítejte v Bubeneckém tunelu směrem na Troju, projíždět v kolonách budete také Štěrboholskou, platí to pro oba směry. Zdržení kolem 10 minut je pak na Pražském okruhu od sjezdu z D5 na úrovni Jinočana a Ořechu a pak také v opačném směru přerušovaná kolona od Jesenice až po úroveň Slivence. Zdržení by v obou případech, jak už zaznělo, mělo být kolem 10 minut. Vaše dopravní info dál volejte na 777-937-777.
2: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
3: Montujeme,
4: vyklízíme,
3: krabice vám zapůjčíme.
4: Těžký kusy, to je naše.
3: Však recenze mluví za vše.
4: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
3: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
7: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
6: On air.
8: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Letiště Praha zahájilo tender na stavbu estakády. Odhadovaná cena je zhruba 2,25 miliardy korun. Hlavním přínosem projektu má být oddělení jednotlivých dopravních proudů a rozdělení individuální automobilové dopravy od provozu letiště, taxi a veřejné dopravy a pěších. Stavba má začít zhruba v prvním čtvrtletí roku 2028 a skončit v roce 2031. Vedení ANO o lídrovi pražské kandidátky pro říjnové obecní volby zatím nerozhodlo. Původní kandidát zastupitel Ondřej Prokop se vzdal v minulém týdnu všech svých funkcí kvůli kauze s nepřiznáním 3 bytů. Rozhodnutí by podle odhadu Karla Havlíčka mohlo padnout zhruba do 14 dnů. Dneškem končí zbraňová amnestie. Lidé mají už jen posledních pár hodin na to, aby beztrestně odevzdali nebo legalizovali nelegálně držené zbraně a střelivo. Od ledna, kdy akce začala, donesly i kuriozity. Například pevnostní minomet, lehký kulomet nebo sovětský samopal.
6: City Extra.
1: Do Zoo v Troji za korunu po roce se vrací oblíbená prázdninová akce. Zoo Praha připravila pro své návštěvníky vstup za 1 korunu vždy od 17. hodiny a vše spustí zítra. Doplní mě mluvčí zahrady Filip Mašek.
9: Každý návštěvník Zoo Praha, který přijde mezi 1. červencem a 31. srpnem po 17. hodině na večerní procházku zoologickou zahradou, zaplatí za vstupné pouhou 100 korun. Platí to úplně pro všechny, s výjimkou důchodců nad 70 let, ti to mají za korunu, takže těm jsme to o 99 korun opravdu nezvedali. Ta sleva jde uplatnit pouze na pokladnách při koupi fyzické vstupenky.
1: V čase letních prázdnin v červenci a srpnu má Zoo Praha otevřeno od 9 do 19 hodin. V průběhu dnešního odpoledne zůstává většinou oblačno, jen přechodně polojasná obloha. Ještě na večer se mohou objevit přehánky nebo také intenzivnější bouřky. Ranní teploty kolem 20 stupňů, zítra už podstatně chladněji. Bude zataženo oblačno s deštěm, přehánkami a severozápadním větrem a maxima kolem 22 stupňů.
6: Kancel za tebou, kolony před tebou. A na zadním sedadle tvoje pražská trojka. Odpolední show Hit Radia City je tady. Dominik, Vincent a Kateřina.
0: Ahoj, 3:04, posloucháte Hit Radio City, vaši odpolední dvojku, Vincent a Dominik, čau.
10: To bylo hezký, ty jsi udělal takový ahoj.
0: Já se to snažím variovat, když ne obsahově, tak aspoň intonačně.
10: Takže jako vlk, a ukaž, jak bys to udělal jako jiný zvíře. Tekon z prasátko.
0: Ne, to dělal Geňa, v tele umím.
8: Já jsem prasátko a nejsem moc čistotné, protože se nemí. Moje maso není moc dobré.
10: Já vím, já s tebou chodím do fitka, Domčo, nemusíš to svádět na geniu.
6: Hit Radio City.
0: Odevzdejte minomety, kulomety, pojďme si hrát. David Guetta.

0: Tohle je mega hit. Alex Warren, vy posloucháte Hit Radio City 9 minut po čtvrté. S vámi Vince a taky Dominik. A nevím, kolik nás slyší zrovna rodičů. Mám na vás otázku. Taky vždycky řešíte, až když prázdniny začnou. Hele, jak my to vlastně uděláme? No a v té situaci jsme teď my u nás doma. Co se týče logistiky, jo, aby třeba nebyl 16 hodin sám doma, tak je dobrý, že na to 8letý dítě někdo mrkne občas.
1: Já na tábory vzpomínám strašně rád.
0: Já jsem ještě neřekl tábor.
1: No já vím, kam tě míříš, protože spolu děláme v tom rádiu.
0: Ale příměstský tábory, ty by stačily bohatě.
1: No, příměstský tábory jsou fajn, já, ale prostě ty klasický tábory mají něco víc do sebe.
0: Jo.
1: Jo, protože prostě zmizíš, úplně se dostaneš do jiného světa, nejenom máš jiný pravidla, můžeš dostávat balíčky, sladkosti.
0: Komunitní život, prostě vybudujete si svůj vlastní svět, ten pocit si pamatujeme.
1: No, a víš, co je nejhorší?
0: No.
1: Když přijedeš na ten tábor pozdě. Já jsem jako malej jednou byl na rodinný dovolený a ten můj milovaný tábor už začal. A tím pádem to znamená, že moje máma se rozhodla, že mě pošle na ten tábor z té dovolený, aby tam ještě mohli zůstat. Zařídili mi strašně komplikovaně nějaký jako výjimečný pas, aha, abych mohl letět prostě z Říma do Česka sám. Bylo mi třeba 10, 11. A ještě k tomu je to stálo strašně peněz, protože to byla nějaká letenka, ale já jsem trval na tom, abych se prostě na ten tábor dostal. Přiletěl jsem tam. Už bylo 4 dny po, což znamená, že v té chatce, ve které jsem chtěl být, už nebylo žádný místo.
0: Jasně.
1: Šel jsem do stanu s klukem, kterýho jsem neměl rád. A po dvou dnech jsem onemocněl. Oni se vrátili z té dovolené, vzali mě a ve 40 jsem měl domů.
0: Super investice do tebe.
1: Geniální, já se vyplatím jako dítě.
0: Kamarádi, nemysleme na tábory v zahraničí. Pojďme se držet těch příměstských, protože ty se dají ještě teď
1: ne
0: možná.
1: Ne zahraničí, to bylo v Česku, já
0: jo,
1: jsem
0: Česku,
1: jel ze zahraničí.
0: Jasně. Ty jsi jel ze zahraničí, rozumím, ale logisticky to vymysleme co nejjednodušej. Ještě to má tak dlouhý intro.
1: No já vím, proto jsem se rozhodl, že s tebou budu se hádat, jako. Jinak bychom si to nemohli dovolit.
0: Napište.
1: Ale víš co, ještě furt máme
0: zas
1: čas.
0: Zas tak dlouhý není.
1: Ne,
0: 777 937 777. Dejte nám tipy na příměstský tábory. Praha no. A okolí.
1: Hele, a furt
0: jestli
1: to
0: něco volného, blink.

0: Hit Radio City, hezké odpoledne. 16 hodin 19 minut. Posloucháte Vincu a Dominika. Ale taky jste samozřejmě naší součástí a nenechali jste mě ve štychu. Ptal jsem se vás, jaké příměstské tábory jsou ještě teď volné? Kam to dítko zapsat, protože hodně z nás rodičů řeší, aha, začaly prázdniny, jak to doma uděláme?
1: Ano, a třeba pražský táta píše, kluk byl na IT kempu na Černáku, naučil se akorát krást skiny ve Fortnite a od 18-letého vedoucího pochytil slovník, že ho babička chtěla nechat pokřtít.
0: Hele, to je dobrý, takovej IT tábor pro děcka, aspoň to bude snad na čerstvém vzduchu. Mám tady ale taky zprávu pro někoho, kdo by se chtěl hejbat. Taneční tábor La Tropical od 6. do 10. 7. No tak to teprve aspoň bude, anebo 24. až 28. 8. Mě to, La Tropical je taneční škola, jasně, všichni známe, všichni víme, tak tam zapište dítka. Dobrý tip, zkusím navrhnout doma.
1: Ty jsi jezdil jako malej na La Tropical, vypadáš. Ty jsi takový jako, jsi přesně takový ten týpek, co za tebou přijde na té pláži a chce tě zbalit.
0: Jo, takhle jsi to poslal. Je hezký, že jsi to nenechal v té rovině, že jsem z Orlové a tam
1: ne,
0: je...
1: Ne, já mluvím o tom, že ty se vypadáš jako takový ten plážovej nabalovač, extrémně.
0: No to se musí trénovat, jo?
1: No ale Tropical, Luka, kdyby ti viděl, jak tančíš, ty tančíš jak svůdník.
0: Tančím úsměvem očima. Přátelé, ty tábory nasměrují vaše dítka a třeba to dotáhne. Chtěl jsem říct tam kam my, no nic, za chvilku další hity.
1: No a počkej, ale za chvilku hlavně nepoužitelný, kamaráde.
0: Kamaráde, ano, tak prosím tě, převez mi to.
1: No tak přátelé, čeká nás úžasná soutěž Nepoužitelný. A tento týden hrajeme o lístky na Charlieho Puta.
0: Velký to muzikant, stačí napsat na 777-937-777, jsem nepoužitelný.
1: Ano, potom my vám dáme 10 otázek, vy na ně musíte odpovědět špatně, to znamená, že nemusíte vůbec nic vědět, naopak. A když to stihnete v rekordním čase, tak dostanete tady ty lupeny zadáčo.
0: 777-937-777, jdeme hrát.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky.
3: Děkuju!
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
7: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Stres.
8: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
7: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
7: Awarashar!
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce. Tedy až doteď.
12: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
11: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
12: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
11: Maitreya. Inspirace srdcem.
13: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
14: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
13: To je Nahoru Resort Monínec.
14: Dětský program.
13: Letní kino.
14: Nová bobová dráha.
13: A hvězdné čtvrtky.
14: O prázdninách vystoupí
13: Petr Kolář,
14: Jakub Macholda,
13: Hypochondr
14: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
13: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
15: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
16: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
15: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
17: Důležité je hlavně najít pohyb, který vás baví a věnovat se mu pravidelně.
18: Davide, já jsem si všimnul, mně přijde, že o tom pohybu a cvičení mluvíš poslední dobou nějak často. Má to nějaký konkrétní důvod?
17: No tak konkrétně od toho momentu, kdy ses nám tady v rádiu klubil, že máš přes stovku. No.
18: Jako.
17: Takže znova, důležité je hlavně najít pohyb, jako, který tě, Michale, baví a věnovat se mu pravidelně.
18: Co jako?
15: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
19: Posloucháte Hit Radio City a pište na 777-937-777. Jsem nepoužitelný. Před námi Miraj, Niko Santos a co za to, že napíšete, že dneska se úplně necítíte. No máme dva lupeny na Charlieho Puta ve fóru Karlín. Teď už Miraj, hezké
20: odpočíváš každou chvíli.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio City.

0: Všichni jsme jenom human being. To znamená, že častokrát nepoužitelní. Zvláště v tom dusnu, 16.32. No ale existuje rádio a chvíle, kdy se vám to může hodit. Posloucháte Hit Radio City.
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Na telefonu mám Honzu, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, zdravím.
0: Ty jsi mi tady už zadával mail, zavolal jsem ti před touhle písničkou a mě zaujala ta koncovka, která prozrazuje tvoje zaměstnání. Takhle, můžu to prozradit a řekneš nám víc?
2: Je to tajný, on mě poslouchá kolega, takže je to tajný.
0: Dobře, dobře. Takže nic, jdeme hrát.
3: Bylo tam napsáno Honza FBI.
0: Honza FBI, tajný agent.
2: Přesně, FBI, takže je to tajný.
0: Ale co mě na tobě víc zaujalo, že jsi nikdy nepoužitelné neslyšel?
2: Ne, člověče, poslouchám rádio Kiss, sorry, jsi ty.
3: Ano, správně se zapravil. Hele, jestli budeš takhle, tak mi řekne, co děláš na práci.
2: Omlouvám se. Hele, ale neslyšel jsem to ještě tohle, neslyšel.
3: No tak tím pádem, já ti to rychle vysvětlím. My ti řekneme 10 otázek, ty nepřemýšlej a pál první odpověď.
2: Budu pálit,
3: ale pozor, ta odpověď musí být vždycky špatně. Nesmíš říct žádnou správnou odpověď. A nesmíš nikdy žádnou věc opakovat dvakrát. Jseš ready vyhrát lístky?
2: Jdeme na to, ano.
3: Tak jdeme na to za 3, 2, 1, start.
0: Kde bude mít Charlie Puth v Praze koncert?
2: Auto.
0: Kolik dní prázdnin je před námi?
2: 62.
0: Jak dělá Lachtan?
2: Avav.
0: Které zvíře má tlapky?
2: Holub.
0: Jak se jmenuje Vincentova máma?
2: La Familie.
0: Na jaký nástroj hraje Pavel Šporcel?
2: Benjo.
0: Z čeho se vaří pivo?
2: No samozřejmě z vína.
0: Zabroukej hit Žijeme len raz.
2: Hava.
0: Jaká stanice metra je v Praze uzavřená?
2: Muzeum.
0: Jak dělá větrák?
2: Brm, brm.
3: Stop. Tak, brm. Hele, hrál jsi to poprvý, tím pádem budeme na tebe hodný. Ty jsi řekl dvakrát haf,
2: ale
3: to druhý já budu považovat za haf.
2: Jo, přesně tak to bylo, přesně tak to bylo, ano.
3: A teď se ještě zajímá jedna věc, jo. Já jsem se ptal, kolik dní do konce prázdnin nám zbývá? A ty jsi řekl 62.
2: Ježíš, no to jsem řekl, já jsem se málem trefil, co?
3: A ty se strefil hlavně, protože, počkej, jestli počítáme to, že
2: ne, počítáme
3: od kdy jsou prázdniny?
2: Prosím tě, od 29. Ne, já nevím, já to dneska tak zmatený, takže nevím, teď se takhle zvolí.
3: Domče, od kdy jsou prázdniny?
0: No, kdy to začínalo, minulý týden?
2: No, minulý týden v pátek, no, 26. To bylo 26, ano.
3: Tak tím pádem to není 62, ale teda byl se jako neuvěřitelně, protože se je prvního a červenec má 31 a srpen. Má taky 31.
0: No tak si řekněme, na poprvé, a že jsi neznal pravidla soutěže, fantastický výkon, jaký je čas? Děkuju.
3: 49 vteřin.
0: A to je dobrý, to má hele zkušení tady.
3: To není špatný, ale... Já myslím, že na rozjezd dobrý. Myslím si, že nás musíš častěji poslouchat a příště ty lístky budou tvoje.
2: Dobře. Já se polepším.
0: Měj se hezky, čau.
3: Díky.
2: Jo, čau.
3: Hele, papa, čau.
2: Čau.
0: Zítra ve stejný čas, o 16:30, další nepoužitelní a dva lupény na Charlieho Putha.
1: Nepoužitelní z Hit Rádia City.

0: 16:39, posloucháte Hit Radio City s Vincentem a taky Dominikem. A Vincent má něco, čím se zase u nás v Česku můžeme inspirovat.
1: V Japonsku mají různá třeba zajímavá show, zábavné pořady, a taky tam mají ale zajímavý práce. Věděl jsi, že v Japonsku si můžeš najmout hodinovýho tátu?
0: A bude dělat i
1: ne. Tam to nedělají, to děláme my, když je děláme.
0: U nás v Čechách známe hodinového manžela, to je něco podobného.
1: Ano, tam si můžeš najmout tátu, co tě vyslechne. Nebo tátu, co ti vynadá za nepořádek. Nebo tátu, co ti pomůže vybrat novou pračku. Prostě jakýkoliv tátu, klidně takový, který ti řekne, ty jsi udělal dobře v práci.
0: I česky se naučí. Já myslím, že jako pro nás, jakožto národ, který má generační rozdíly občas, by bylo fajn střílet si tátu mezi sebou takhle jako.
1: Ale je to za hoďku 200 korun. Jako to si nekoupíš nikoho. Tak možná, kdybych si mohl najít mou tátu, který mi udělá jako zeď, víš, tak to máš levnější, než si koupit zedníka.
0: To rozhodně.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
4: Tahitské léto Aquapala z Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapala z Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapala.cz.

0: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Chcete prodat své auto a nevíte, kde s vámi budou jednat na rovinu a kde za váš vůz dostanete férovou cenu? Vyzkoušejte Porsche Praha Prosek nebo Porsche Praha Smíchov a využijte profesionální přístup a zázemí seriózního partnera. Všechny značky aut u nás můžete rychle a férově prodat nebo využít jako protiúčet při výběru dalšího auta z široké nabídky prověřených ojetých vozů. Porsche Praha Prosek a Porsche Praha Smíchov. Vaše jistota při výkupu i koupi vozu. Zastavte se u nás nebo si prohlédněte nabídku online.

0: CZ.
1: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio City.
2: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
3: Matracezahubičku.cz.
1: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12ka z Anděla. A všem v Praze Dominik, Káťa a Vincenc odpolední show. Jsme zpátky.

0: Léto s Italem. Škoda, že to další. Damiano David, posloucháte Hit Radio City. Za 10 minut je tady pátá. S vámi Vince a Dominik.
1: Dominiku, dneska se mi stala krásná věc. Chtěl jsem se o to s tebou podělit.
0: No, jak se mnou, s náma všema?
1: No, hlavně s jedním konkrétním pánem. Já jsem totiž ráno jel taxíkem.
0: OK.
1: A najednou koukám, že taxikář, který byl hrozně fajn, měl naladěný, co? Hit Radio City.
0: Hezky.
1: A tak mu říkám, posloucháte ji odpoledne? A on, no proč? A já říkám, no já tam mám odpolední show, víte? A on, jo. A říkám, tak já vás tam pozdravím odpoledne. A on, to už mě tam, jeden už mě tam zdravil. A já říkám, tak vy z toho nemáte radost, tady, tak já vás teda zdravit nebudu. A on, ne, vás, jako já to mám rád, jo, tam je vždycky píp, prostý slovo, které znamená sanda. A já mu říkám, a prosím vás, a nezdravil vás nahoru takový jako Hezoun arabský, Dominik Ryšanský? A on, jo, to je on. A říkám, no tak s ním to mám. A to je ten, kterýho jsme tady spolu zdravili, že byl hrozně fajn, tak já jsem s ním dneska jel. Takže Miroslave, jestli nás posloucháš.
0: Nekecej, to
1: tak
0: je
1: normálně
0: dobrý.
1: Tě zdravíme zase my.
0: Míro! Ať tě dneska čeká štrka odkudkoliv, kamkoliv, z Prahy do Brna, no. Tak Bruna aspoň posílám.
1: A ještě jednou a snad se tě vezmem, jak ten Bruno Mars.

0: jak za to umí zabrat. Verona, posloucháte Hit Radio City, za dvě minuty už je tady pátá hodina. To znamená, mrkneme se na zprávy, ale ještě předtím z Lucí na cesty.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Pražský okruh, tady hlásíte velké komplikace, jednak od příjezdu od Rudné a pak nájezd na okruh, tady kvůli dopravní nehodě popojíždíte minimálně půl hodiny, tady to vypadá, že to zdržení se bude dál prodlužovat. Taktéž směr od Zličína, pak počítejte s více auty i v tomto směru, no a opačný směr, tady pokud jdete od Jesenice, tady vyjdete do kolony už od tunelu Lochkov a pokračujete kvůli dopravní nehodě dál směrem na Zličín, takže i tento směr minimálně 20 až 25 minut v kolonách. Komplikace, i když mírnější kolony na Štěrboholské spojce na úrovni Štěrbohol a také v Kbelské, pokud vyjíždíte z Prahy ven. Jak vypadá centrum metropole, tady projíždíte v okolí Tančícího domu nebo muzea s kratším, spíše nárazovým zdržením. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
3: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Konečná stanice budované trasy metra D by se měla jmenovat Prameny. Doporučuje to místopisná komise Pražského magistrátu. Původní pracovní název byl Depo Písnice. Komise už dříve doporučila změnit pracovní názvy Olbrachtova na Ryšánka nebo Nové dvory na Tempo. O definitivním pojmenování rozhodnou radní. Nové možnosti grilování v metropoli Praha 3 od zítřka nabídne dva nové elektrické grily, a to v areálu Theme Park Hrabová na křížení ulic Habrová a Květinková. Druhé pak najdeme v areálu parku Rajské zahrady. Nutná je ale online rezervace. Za hodinu využívání grilů zaplatíme 100 korun. Návštěvníky jednoho z největších skanzenů v Česku čeká novinka. V Muzeu lidových staveb v Kouřimi na Kolínsku se otevře nová vstupní budova. Co je její součástí, popisuje ředitel Vladimír Ryšlik.
7: Muzejní obchod, kde vlastně si návštěvníci můžou koupit nejenom vstupenky, publikace a suvenýry, ale můžou si tam koupit i drobné občerstvení, což je určitě významný posun, protože to tady v místě je dost chybělo.
1: Nová vstupní budova vyšla na 45 milionů korun. Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková postoupily do druhého kola Wimbledonu. Finalistka z roku 2021 Plíšková zvládla na trávě v All England Clubu české derby s Terezou Valentovou, kterou porazila 6-3, 6-4. Nasazená 21. Bousková zdolala Australanku Taliu Gibson 2-1 na sety. Dnešní odpoledne ještě zůstalo oblačné, teď je místy polojasné, ale v průběhu noci opět čekáme přibývání mraku. Objevit se mohou přehánky nebo také intenzivnější bouřky. Teploty budou do rána pak klesat na 21 až 19 stupňů a zítra nás už čeká chladnější den, bude zatažený s deštěm, přehánkami a maxima 22 stupňů.
8: Karlína na Barrandov, z Vinohrad na Břevnov, z Pražského okruhu na Pražský okruh. Všude jsme s tebou. Vítej v odpolední show metropolitního Hit Rádia City. Here we go!
0: jsme prostě všude. 5:55, teď je ten čas, kdy se vracíte z práce, stojíte v kolonách, protože jste končili už ve 3 nebo ve 4, ale my jsme v tom s váma. Vincent a Dominik.
9: Neuvěřitelný, na jeden nádech dát to takhle jak nejčí.
0: Celý vysílání příště nám na jeden nádech.
9: Jo?
0: Jo.
9: Tak celý.
0: Včetně písní. Přátelé, ne, teď je ta chvíle, kdy za prvý se vracíte z práce, ale taky si vždycky něco zahrajeme.
9: A moji milovanou hru.
0: Ten plamen
9: já
0: vocí.
9: Jsem každý den překvapený z toho, že můžeme hrát tu moji novou hru, co jsem vymyslel. Hele, zůstaňte s náma, stojí to za to.
0: No, je úplně natěšený. Hit Radio City. Hobaštank, já jsem natěšený i na ty hity, co si dáme, ale aby jsme se úplně nepřehráli, že v těch teplotách, začneme pěkně zlehka. Hezké odpoledne.

0: 17:10. You saved my heart from the fate of Ophelia. A vy posloucháte Hit Radio City. Hezké odpoledne s Vincou, taky Dominikem. Teď je ta Vincova chvíle, těšil se na vás.
1: Dámy a pánové, přistupte blíže, napněte své uši, protáhněte své čelisti, jdeme se smát. Tato hra spočívá v tom, že já přečtu několik titulků ze zpráv, ze skutečných zpráv po celém světě. A váš úkol je mezi sebou v autě nebo nahlasami pro sebe odpovědět, jak tento titulek doopravdy končí. Já vám ho totiž neřeknu celý.
0: Už jsme se v éteru několikrát přesvědčili, jaký šílenosti se dějí. Jdeme na to.
1: Jseš připravený, Domčo?
2: Pojďme.
1: Hasiči ve Vlachově Březí na Prachaticku vyrazili k požáru chaty na zalesněném kopci. Na místě zjistili, že hořelo jen.
0: No, teď mi to se cvaklo, když tohle pod náma hraje. Máte taky v hlavě tu scénu, že to nebyl požár, ale zapadalo slunce?
1: Tak tady to už není jenom z filmu. To už se opravdu stalo. Ano, žena volala před 10. hodinou a hasiči vyslali na místo hned několik aut. Říkali, marně jsme hledali hořící objekt, nakonec žena, která nás volala, právě sama uznala, že viděla jen vylezající měsíc.
2: Maras.
1: No, byl tam 3 cisterny a 1 dopravní automobil. To je taky maras.
0: To je? No tak podívejme, konečně se tahle scéna dočkala toho reálného zužitkování.
1: Ty hasiči prý byli tak jako z toho dojatý, že se ani nezlobili. Takže se jenom otočili a odjeli pryč.
0: Podle skutečné filmové události,
1: ano.
0: Opačně.
1: Málo který film může podle skutečné události dopsat až potom, 20 let potom, co to je venku. No a teď tím pádem, Dominiku, gratuluju, 1 bod je tvůj. A jdeme na druhý titulek. Hra v Anglii. Jo? V Anglii se uskutečnil průjezd cyklistů a byl originální v tom, že...
0: Průjezd cyklistů v Anglii, v čem mohli být přátelé originální? No, byli nahatí.
1: 2 ze 2.
0: Mám 2 body.
1: 2 ze 2.
0: No já vidím ten klip. Bicycle.
1: To je neuvěřitelný. Ano, konala se tam akce s názvem World Naked Bike Ride. A oni prostě jezdili nahatí, protože prej chtěli podpořit, aby se přestala sexualizovat lidská nahota, aby to bylo úplně normálnější.
0: To je super. Jako na tom kole samozřejmě si představu, ještě tam, je to Británie, ale taky budou mít teď teploučko. Jaký to je na tom sedle?
1: No přestaně sexualizovat tou hlavou.
0: A jdou nahatí.
1: No ano, ale ten pán nechtěl, aby to sexualizoval.
0: Dobře.
1: Tak a teď si dáme ještě 1 titulek, ale ten už můžete, milí posluchači, hrát s náma, protože já ho přečtu a vy nám napište na 777-937-777 a napište, jak si myslíte, že tento titulek končil. A titulek zní, německý důchodce přišel o podporu, protože nahlásil přivýdělek. Jaký přivýdělek nahlásil tento německý důchodce, že přišel o podporu? To nám napište.
0: Že to důchodcům vadilo, jo, teda, že jim to vadilo, že si přivydělává, no nenechte mě v tom. 777-937-777, napište, co se to v tom světě děje, jak může končit tenhle titulek. Disturbed, hezké odpoledne.

0: Hit Radio City, Leony, 17 hodin 19 minut, Vince a Dominik s vámi. Vince je autorem nový soutěže Já čekám, kdy na popud. Jeho iniciativy vznikne deskovka, vznikne televizní pořad, zatím v rádiu jedeme.
1: No, Domčo, já televizní pořad už jsem vymyslel a deskovku teď vyrábím, ale ty máš dneska možnost mít hat-trick.
0: Možná některý z pisatelů taky, protože řekni ještě jednou ten titulek, jehož konec hádáme.
1: Ano, ten titulek zní takto. Německý důchodce přišel o podporu, protože nahlásil přivýdělek za...
0: Za to, že je nájemný vrah, píše Pavla.
1: To by dávalo smysl, jakože by mu vzali podporu, kdyby byl nájemný vrah.
0: No, možná vzali i svobodu.
1: Trváš si na tom?
0: Já si na tom netrvám, to píše tady Pavla, taky Kamil tady píše, že pracoval v domově důchodců. Jakože byl v domově důchodců a zároveň se tam
1: přivydělával. A dovolil si pracovat.
0: A dovolil. Tak jaká je pravda?
1: No a tvůj tip zní, pojď, máš šanci dát hat-trick, Domčo.
0: Vzhledem k tomu, že jsi to dal do takový soutěže, tak si myslím, že to bude něco jako prodával na internetu něco.
1: Bohužel.
0: Ne.
1: Tak je, že jenom 2 ze 3, ale to nevadí. Poslouchej, jak to zní doopravdy. Hamburský senior Hans S., jenom jedno se, kdyby byly dvě, tak to nenapíšem.
0: To ne.
1: Který kvůli nízkému důchodu dostává státní podporu, nahlásil úřadům příjem ze sběru vratných láhví a plechovek. Sociální úřad mu kvůli tomu podporu v odpovídající výši snížil. Poté, co případ vzbudil pozornost médií, úřad nakonec rozhodl, že 75-letý důchodce si měsíčně sběrem láhví může přilepšit částkou 50 eur. Takže on, ten důchodce, si vydělal 1200 korun tím, že chodil a sbíral láhve,
0: ano,
1: pomáhal ekologii. A oni mu za to snížili důchod.
0: No nepřiznávejte ty lahváče.
1: Ano, takže jenom přátelé, až budete říkat, že v Německu si ty důchody, že to je lepší a že ty důchodci si tam žijou líp, no možná jo.
0: No, fakt nesmíte makat, ale nemyslete ani na práci, jo.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Kup kolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kup kolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
5: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
4: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
6: Atención, señoras y señores!
7: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
6: Stres.
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
6: La Tropical!
7: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
6: Yes,
7: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
6: Awarashar!
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
11: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
12: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
13: Carglass opraví, Carglass vymění.
14: Hit Radio. Když se probudíte do slunečního

0: tak všechno mám.
1: Doufali jsme, že přijdou s novým hitem a ono se jim to podařilo. Poetika, Blízko a Blízko, už je taky půl, no je půl šestá, posloucháte Hit Radio City. Kamarádi, sdíleli jste někdy na sociálních sítích něco jenom proto, to, aby to viděla nějaká vaše ex?
2: Narážíš na Vémolu?
1: Carlos Vémola, jak víme, s Lelou už netvoří pár, co se týče společného soužití a přidává, dejme tomu, jiné věci, například ze zahrádky.
2: Kdo viděl jeho video poslední, kde říká, že místo toho, aby řešil svou krizi středního věku ženskýma, tak se dal na zahrádkaření, o, romantická představa, ale mně se hrozně líbí, ta video potom obsahuje záběr na jeho zahradu, kde je 58 triliard růžových kytek.
1: Nádherný, ne?
2: Mě by zajímalo, jak dlouho mu o tom říkala, že by to takhle chtěla. A teď najednou vlastně si řekne, já to takhle chci.
1: Já myslím, že ten seznam byl delší, on si zapamatoval, tak MMA zápasníci toho moc neudrží, že jo, v té paměti, tak si pamatoval ty růžový kytky jenom.
2: Ale ono to je takový, jakože, víš prostě, jak ten Vémola si řekl, já to udělám prostě velkolepý.
1: A natočím to. No a tak všechno velkolepě.
2: Všechno velkolepě. Já jsem v životě neviděl tolik kytek najednou. A ještě k tomu tolik kytek, které by dohromady vypadaly jako jedna kytka.
1: Kamaráde, ale posuňme to na vás. Já si myslím, že každý z nás občas dal na sítě něco, aby to ta jeho bývalá viděla. Jako například, když se rozejdou páry a mají dítě. Tak když je to dítě většinou s tátou někde na víkendu, to je dokumentace člověče ve storíčkách, jak kdyby v Disneylandu byl.
2: To, řekni na to video, že je, tati, ať ty seš nejlepší táta na podívám. Světě.
1: A podívej, co jsem koupil.
2: Zmrzlinu, řekni, že je, tati, ty jsi nejlepší táta a ty máš teda svaly, škoda, že nemáš žádnou maminku ke mně.
1: To už tam nedá, víš?
2: To už tam nedá, ale chtěl by to tam dát.
1: Ale pozor, tak je ještě situace, že něco dáme na sítě, ne aby to viděla ex, ale naše budoucí. Nebo aspoň bychom si přáli, aby to byla budoucí.
2: Takže aby si jako o tobě myslela něco. Jakože třeba tam přidáš, dnes jsem zachránil tři štěňátka, nebo ještě?
1: To je moc okatý. Já bych tam přidal, pokud byste chtěli zapůsobit na nějakou slečnu, tak zjistit, co má ráda. Já to tak dělal třeba na střední. To sociální sítě začínaly a vždycky nějaká holka třeba tančila latinskoamerický tance. Tak já jsem si nastavil kameru, nastavil a teď v pokojíčku jsem začal latinskoamerický kroky vytvářet. Najednou jsem byl fanda tyhle muziky.
2: A jsi si jistý, že potom se ty holky o tebe nemysleli, že budeš jejich teplej kamarád?
1: Právě myslel. No.
2: Jo, tak jo. Tak já vlastně se to o tebe myslím taky trošku.
1: I když udělám tohle? A vy to nevidíte, ale...
2: A hlavně, když udělám tohle, Domčo.
1: Manic Street Preachers, hezké odpoledne, Praho.

0: Hlas, který zná celý svět, Sia Gimilov, posloucháte Hit Radio City, 5 hodin a 40 minut k tomu, hezké odpoledne. Za chvilku večer.
1: Přátelé, Donald Trump, to je takový jméno, který občas sem tam zazní a člověk nikde nemá tučení, co bude to téma, ale které se ho bude týkat.
0: Že to bude stát za to, víme.
1: Tak schválně, jestli víš, když řeknu Donald Trump 22, co tě napadne, o čem asi mluvím?
0: O jeho bouřlivém období, jak začínal s biznesem, zdědil jenom nějaký ušmudlaný miliardy. A
1: zkus něco jiného. 22, Donald Trump.
0: 22, není to nový 6-7, nevím, necháme se podat.
1: Já totiž taky nevím a myslím si, že ani on sám neví. Poslední dobou je totiž Donald Trump prý extrémně fixovaný na číslo 22 a kdykoliv, kdy něco říká a vlastně chce jako říct, kolik to je, tak použije 22. Naposledy to bylo, že armáda zničila na Blízkém východě 22 iránských lodí, nebo že například svou hospodářskou politikou vyvrátil názory 22 nositelů Nobelové ceny, a nebo že naposledy prý, když byl u doktora, tak ho prý kontrolovalo 22 expertů na zdraví, anebo že prej nějaký ty televizní zprávy, oni napsali 22 falešných článků. Vidíš to, já si myslím, že on má FBI má čip v mý hlavě a když moc dlouho nadávám na Donalda Trumpa, tak mi vypne mozek.
0: Ne, ne, myslím, že to je fenomen, který určitě znáte všichni, když řeknete nějaký číslo, jakože 99,9% si něco myslí o něčem, tak to už je velký procento. Jako já, když ti říkám o nějakým průzkumu.
1: Ano, tak ty používáš zásadně 99,9.
0: Hele, 99,9, to je jasný. Takže on má prostě 22, protože odborníků, specialistů, co se o něj starali, to je hodně.
1: No přátelé, mě zajímá, napište nám, co si myslíte, že Donald Trump má 22? A napište to nám na 777-937-777. Opakuju, co si myslíte, že má Donald Trump 22?
0: Pánové, svých 22 neposílejte. Děkujem.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
4: Jasně, a nakoupíme ti novou.

0: oblečení, ať si fešanda.
1: Ale vyberu si sama.
0: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
1: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
0: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
2: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu narodnidivadlo.cz. Vstupenky již v prodeji.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
7: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
8: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
2: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
9: 21 Pilots. Lord. Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festiák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hitrádiu.
10: Dominik, Vincent a Káťa ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hitrádia City

0: teď to dejte s náma. Posloucháte Hit Radio City. S vámi Vincent, taky Dominik. Kamarádi, 22. Co to je, ptá se celý svět.
1: A máme odpověď, co si Donald Trump myslí, když neustále dokola říká 22.
0: Vy máte vždycky pravdu, vy jste posluchači a tvrdíte, že se jedná o jeho 22 zubů.
1: Má jenom 22 zubů?
0: No tak podle vás, podle Romany konkrétně asi jo.
1: Asi si vylámal zuby na té válce.
0: Ty dobře jedeš ještě. Taky 22 mozkových buněk, že má, se tady opakuje hned v několika zprávách.
1: Možná proto vyvolal tolik válek. Ale my nejsme politický, nikdy.
0: Ne.
1: Přátelé, my jsme pohodový Slunce, Seno a Dominika Vinca. Tady se neřeší nic jiného, než jenom dobrá nálada. Takže pojďme všechno politiku nechat politikou. Pojďme si spolu užít to léto, přátelé, obejmout se a vidět se zase zítra ve 3 hodiny.
0: To vás zase obejmeme. Celýho srdce, tak buďte u toho a těšíme se. Čau!
1: Ahoj!
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony hlásíte od Černáku a na Štěrboholské spojce, dále také v Kbelské a v okolí Hloubětína. Z více auty počítejte pak na Pražském okruhu, a to na sjezdu z D5 a dále na úrovni Jinočan. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
5: Právě dozrál česnek, co má říct.
4: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
6: Dobrý den, jmenuji se Roman Halavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
7: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tyron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
1: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Sněmovna může dnes opět jednat i v noci. Prodloužení jednacího dne prosadila koalice kvůli očekávaným opozičním vystoupením k programu schůze. Vládní tábor chce dnes projednat hlavně předlohy o zvýšení rodičovského příspěvku a k větší ochraně zvířat proti týrání. Nastupující náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč na pražském Vítkově symbolicky převzal funkci od svého předchůdce Karla Řehky. Při oslavách Dne ozbrojených sil mu dosavadní šéf armády předal bojový prapor generálního štábu.
9: Samozřejmě budu ty své priority řešit i s panem ministrem a jak jsem zmínil ve svém projevu, já tuto pozici přijímám s pokorou a vědomím velké odpovědnosti.
2: Oficiálně se Miroslav Hlaváčovo funkce ujme zítra. Během včerejších silných bouřek spadly na Vimpersku a Prachaticku mimořádně velké kroupy. Ty největší zaznamenané v šumavské obci Ratiborova Lhota měly 10 cm. Krupobytí poškodilo v obci střechy, skleníky nebo auta. Větší škody ani úrazy nezpůsobilo. Ve Spojených arabských emirátech dnes vyjeli první osobní vlaky. Propojí hlavní město Abu Dhabi s Fudžajrou na březích Ománského zálivu. V brzké době se pak otevřou i další stanice, což by mělo výrazně urychlit cesty napříč zemí, jak pro místní, tak pro turisty.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: V noci oblačno, místy kránu od západu četnější přehánky nebo bouřky mohou být i silné. Na východě ještě přechodně skoro jasná obloha. Nejnižší teploty 21 až 17, přes den pak bude oblačno zataženo, v Čechách déšť nebo přehánky, místy silné bouřky. Odpoledne se budou další velmi silné bouřky vytvářet také na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě 25 až 30 stupňů.
10: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině s vámi už Kateřina Pechová a samozřejmě nás i dnes čeká to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak doufám, že máte krásné úterý a pojďme spolu ten večer odstartovat. No a hned na začátek je tady fantastický, dokonalý Robbie Williams.

Nataša Tomáš, krásný večer všem. Posloucháte Hit Radio Classic, doufám, že máte hezký úterý. Takhle, pojďme si říct, že ty, co měli bouřky, tak doufám, že nikoho z vás nepostihly ty brutální kroupy 10 cm, to je šílený. Jakože já mám docela špatný odhad na míry, jo, ale 10 cm, to je hodně. Tak doufám, že jste jinak všichni v pořádku. Další vlna bouřek, prosím vás, přijde. Ano, mělo by to, i když třeba v Praze včera nekáplo, jo, takže samozřejmě těžko říct, to teď dost nevyzpytatelný, tahle studená zvlněná vlna, nebo jak je to přesně. Tak jenom prosím vás, s tím počítejte opatrně, jo, žádný šílenosti. Držíme stále klidový režim. Výhodou toho klidového režimu je, že můžete poslouchat ty nejlepší songy. Právě teď Alan Parsons Project a Don't Answer Me. Tak si to užijte.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je Song Informer, za ním stojí skupina Snow a takhle, sníh. Dokážete si ho teď představit? Jen tak je to vtipný, protože dneska je poslední červen, jo. To znamená, že máme půl roku do konce roku, komu to přijde taky šílen, tak nejste v tom sami. No a hlavně za chvilku všechny tyhle vedra zase opadnou, jo. A naopak budeme odklízet sníh, potrava to bude. Tak jenom jo, pojďme si užít to krásný, fantastický teplo, ale jo, je to dlouhý, souhlasím s váma. My naštěstí máme to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. No a to musí zaznít, třeba tohle. Za chvilku No Name a Žili, k tomu Captain Hollywood Project nebo Desireless, tak buďte s námi.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
2: Migové,
1: Harley,
2: Xindl X,
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitrádia City.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
1: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Taky nechcete končit léto větou?
5: To zase nějak uteklo, viď?
4: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
6: Mami, ten Superland byl boží.
7: Večeře v kafe Imperial byla vynikající.
8: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
9: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
1: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
4: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
1: Romantika.
4: Sportáky.
1: Zábava pro děti a mnohem víc.
4: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
10: Firma na zážitky.
1: CZ.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

No Name dohrávají v éteru Hit Rádia. Krásný večer všem. A hele, s tím fotbalem, ještě by to mohlo být i horšího, protože jihokorejští fotbalisti dopadli v podstatě jako my, vypadli rovnou ze základní skupiny, v podstatě porazili jenom nás, jo? Takže prostě si řeknete, tak se to nepovedlo. Ne, ne, ne. U nich v zemi to berou jako velkou, velkou zásadní ostudu, takže třeba trenér jejich reprezentace má normálně zakázaný vstup do restaurací, což je pro mě jako naprosto šílená představa. Ale ano, dokonce všem těm hráčům místní vzkazujou, ať se po příletu rovnou rozprchnou do všech světových stran, protože oni na ně nejsou zvědaví. Takže já myslím, že ti naši kluci fotbaloví můžou být ještě rádi, že dobře, my se tak jako zachichotáme, máme občas někdo nějakou nepříjemnou poznámku, ale takhle zlí na ně fakt nejsme. No a na vás nebudu rozhodně zlá. Vám pošlu další fantastický hity. Za chvíli Dead or Alive a teď Lisa Loeb a Stay.

0: Dead or Alive, You Spin Me Round, posloucháte Hit Radio, krásný večer všem. Jo, dáváme si to nejlepší z 80., 90. a milénia. Zrovna mi tu přistála SMS-ka a Martin píše, dneska jedete fakt bomby. Já si taky myslím, co? Neskutečný pecky, který tady pro vás mám ještě nachystaný. Hele, třeba boybandy, jo? To byl jeden čas strašný trend. Ať už vezmeme ty naše, jako třeba Lunatic, že jo? No ale i když koukneme a tak říkajíc šáhneme do zahraničí. Backstreet Boys. Prostě jako kdo z vás měl třeba plakát na zdi? Spousta lidí, že jo? A hlavně tenhle song znají úplně všichni. Takže už za chvilku pěkně z plných plic. Backstreet Boys, k tomu také Linkin Park nebo Fleetwood Mac.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
7: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
8: Vraťme čas alespoň na jeden den.
7: Dotřebí listří zdejí Lou Vega a

0: Nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
2: Montujeme,
3: vyklízíme,
2: krabice vám zapůjčíme.
3: Těžký kusy, to je naše.
2: Však recenze mluví za vše.
3: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
2: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
4: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. Onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
5: Krásný večer, minuta po 19. hodině s vámi Kateřina Pechová, ale hlavně ty absolutně nejlepší hity. Jo, ať už za sebou třeba máte fakt blbý úterý, nebo je vám prostě jenom pořád vedro, nebo naopak se u vás rapidně ochladilo, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Jenom pro vaše uši. Tohle jsou Kabáti a Bára.

připomínka pro vás všechny od Sweetbox. Everything's gonna be alright. Posloucháte Hit Radio? Úplně jednoduchá otázka. Znáte všichni Batmana? Kývete, je mi to jasný, ano. Nechci se teď bavit o tom filmovém, ale prosím vás, teď mají v mexickém městě Lagos de Moreno vlastního Batmana. Je to hustý, jo. Samozvaný mstitel a vykonavatel trestu tam řádí v noci, ale jako v dobrým, jo. Protože on se zaměřuje na primárně, teda na zloděje motorek, který nepředá policii. Ne, on to dělá mnohem líp. On je totiž lepící páskou, připoutá ke sloupu, normálně jako klampe někam a předně ještě postaví tu motorku, kterou chtěli ukrást, což je naprosto geniální. Já myslím, že si postupně tam jako rozmyslej, jestli se jim tyhle ty zločiny vyplatí, jo? Možná prostě jenom taky potřebujeme svýho Batmana. Nevím, nemáte nějakýho kámoše, co by chtěl se stát temným mstitelem po nocích bloumat? Jako podle mě by to bylo strašně cool. Kouzelný oblek. Ještě by to chtělo Alfreda k tomu, to je jasný. No nic, od Batmanu k Tarzanovi. Baltimora a Tarzan boj právě teď. Užijte si to.

0: prostě geniální. Tohle jsou Oasis a Stand By Me na Hit Radio. Ano, další důkaz, že Oasis mají víc než jenom jeden jediný song, a to je Wonderwall, že jo? Možná už jste to viděli, ale ve spoustě světových obchodů s hudebninama, třeba s kytarama a tak, tak mají normálně cedulky a většinou je tam zákaz hraní Stairway to Heaven a Wonderwall. Jo, protože jsou to takový ty dva songy, který se každý, kdo se učí na kytaru, snaží umět zahrát a pak je hraje pořád dokola. U nás v Česku by to byly asi stánky, páč ty mi přijde, že jsou na stejný úrovni v tomhle, jako třeba Wonderwall. Tak dobrý, slyšeli jsme jiný skvělý song od Oasis, no a v tom nejlepším z 80., 90. a milénia budem samozřejmě pokračovat. I'm a Scatman. Skvělý song, protože nemá těžký text. To zvládnete úplně všichni. Scatman John, Ace of Base nebo Europe už za malou chvíli.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Tahické léto v Aquapal z Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapal z Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapal.cz.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete s
7: tisku levně.cz.
8: Náplně hned.
9: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
8: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
9: Ale vyberu si sama.
8: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
9: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
8: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
10: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
1: Hit Radio. Hit Radio. Když se probudíš,

Catman John, posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer, 7:30. Pánové, chrápete? Pánové, kroutěj hlavou, dámy kývají, takhle. Chrápat může občas každý, jo, zvlášť když máme rýmu, to je strašný, to se, no to je jedno, nebudu se přiznávat do éteru. Ne, důležitý je, že tady máme nový vědecký zjištění, pánové budou jásat, protože údajně může chrápání znamenat regeneraci mozku. Já mám pocit, že znám pár lidí, kteří musí být dokonale zregenerovan, protože to jinak jako nejde jinak vysvětlit. Je to trošku na úrovni toho, když vám něco začne rachtat v autě, jo? A opravář vám řekne, že to znamená, že se to auto samo opravuje. Ne, nejsem si úplně jistá, jestli to odpovídá. Každopádně, pánové, pro vás skvělá výmluva, zkuste to doma použít, jestli vám to projde, jestli vás partnerka přestane v noci přidušovat, nebo to neklapne. No, držím pěsti, hezky si zachrápejte, zregenerujte svoje krásné mozky. A tohle je Britney Spears.

0: Jak jinak to může dopadnout, když se sejdou takový dva hlasy? Brian Adams a Tina Turner na Hit Radio. Geniální, geniální věci nám vznikaly. Ano, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Některé songy z hlavy prostě nedostanem, jo. Máme je tam celou dobu. Na některý jsme třeba i malinka to zapomněli, jo. Za chvilku třeba song, který si určitě pamatujete všichni. Jožoráš, Voda, čo ma drží nad vodou. To je jasný. Ale pamatujete si třeba tohle? Stacy Orico, Stuck. Naprosto geniální hlas. Dáme si ji už za malou chvíli.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
5: Právě dozrál česnek, co má říct.
4: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.

0: suchost má sílu. A michelinský šéfkuchař Galben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzivalrestaurant.cz.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
4: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
5: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
6: Krásný večer všem, poslední hodina toho nejlepšího z 80., 90. a milénia je před námi. No a právě teď Heaven Can Wait. Tohle je Sandra. Jdeme na to.

Roxette a Fireworks, posloucháte Hit Radio. Hezký večer, potřebujete motivaci? Hele, já nevím, jestli jste s tím cvičením začali už v lednu, jo? Pokud ne, nevadí. Klidně to odsouvejte dál. Já se na vás zlobit rozhodně nebudu. Každopádně jedna motivace by tu možná byla. Jeden majitel fitka v Číně vypsal geniální výzvu. Kdo za 3 měsíce schodí 50 kilo, dostane Porsche Cayenne. Krásné auto mimochodem, jo. Zároveň jako 50 kilo za 3 měsíce je strašlivá blbost, jo. To je prostě šílený, takže to nedělejte samozřejmě. Ale jinak jako dávka motivace je to super. Zkuste třeba šéfa, jestli vám nechce nabídnout nějakou solidní motivaci. Nebo svého partnera, normálně řekněte, miláčku, jestli ti vadí, že jsem tady mám nějaký kilíčko navíc. Co mi dáš, když to zhubnu? No ale jako pozitivní motivace, to funguje vždycky. Tak držím pěsti a teď už Brainstorm.

Tak co, užili jste si to? Lucie a skamenělý dítě na Hit Rádiu. Krásný večer všem, 30. červen. Zítra nám začíná červenec, ano, už je to tady. Neskutečně to uteklo. V podstatě máme teď 2026,5. Jo, protože jsme přesně v půlce toho roku. Tak doufám, že jste stihli, co jste chtěli. Pokud jste nestihli, co jste chtěli, tak hele, ještě máte 6 měsíců. Pohoda. No a když tak to přehodíte sami na sebe, na příští rok. Další hity z 80., 90. a milénia za chvilku. Run DMC, Gianna Nannini a nebo Ati.

0: Randy MC v éteru Hitrádia, přeju krásný večer všem. Evropská unie řeší změny pravidel v letecké dopravě a s nimi i práva cestujících. Ve hře jsou kompenzace za spožděné nebo zrušené lety, jednodušší reklamace, příruční zavazadla i lepší vymáhání nároků vůči aerolinkám. Co z toho bude skutečná pomoc? Na telefonu je europoslanec Ondřej Krutílek. Tak co přináší nová dohoda o letecké dopravě?
1: No tak hlavně bych od toho nečekal žádnou velkou revoluci, ačkoliv jsme jednali o celém tom návrhu jako Evropské instituce asi 13 let, tak nakonec to bylo natolik kontroverzní, že jsme dosáhli toho, že jsme uhájili pozice, pokud jde o práva cestujících, tak jak je doposud známe, to znamená, že kompenzace budou i nadále po třech hodinách zpoždění, ty kompenzace budou stejné finance, jako to bylo doposud, to znamená do 1500 kilometrů 250 eur, nad 1500 kilometrů 400 eur a pro lety delší nad 3500 kilometrů 600 eur. A pak je tam pár drobností, které se mění a které jsou podle mě pozitivní ve vztahu ke spotřebitelům.
0: A jaká jsou ta další práva?
1: No tak zaprvé si každý cestující bude moct vzít na palubu jeden osobní předmět, to znamená nějaký menší batoh ku příkladu. Potom, když se třeba překlepnete, když si objednáváte letenku ve jméně, tak ty překlepy nikdo nebude moci spoplatnit, respektive jejich opravu. Taky, když si budete chtít vytisknout boarding pass po té, co se začekujete u svého leteckého přepravce, tak už to budete moci udělat zdarma. Stejně tak by boarding pasy neměly být vázány na nějakou konkrétní aplikaci, zkrátka dobře ten QR kód byste si mohli stáhnout kamkoliv, třeba do peněženky v mobilu.
0: Na čem pracuje Evropský parlament s ohledem na dopravu, potažmo regionální dopravu?
1: Tak my jsme teďka v průběhu vyjednávání o novém víceletém finančním rámci, takže řešíme především to, jak budeme financovat infrastrukturu dopravní, ale krom toho řešíme třeba otázku takzvaného one ticket, to znamená, že když člověk bude chtít jet vlakem napříč Evropou nebo s využitím více dopravců, tak by měl mít možnost si koupit jenom jeden lístek a nemělo by ho zajímat, jak si to ti dopravci mezi sebou vyřeší.
0: A v čem je důležitost těch regionálních železnic?
1: No určitě je důležitá především pro dojíždění do práce, pro tu každodenní dopravu, kterou lidi potřebují. Otázka je, nakolik je potřeba, aby do toho zasahovala Evropská unie. Musíme najít balanc mezi tím, jestli tu regionální dopravu mají řešit jednotlivé státy, anebo Evropská unie. Já jsem zastánce toho, že spíš bychom pro Evropskou unii měli hledat ty úkoly, které jsou přeshraniční, které se týkají více členských států, ale tím nepopírám samozřejmě to, že pokud budeme vytvářet podmínky pro podporu regionální dopravy, a teď nemluvím jenom o finančních podmínkách, ale i o legislativních podmínkách, tak si myslím, že v tomhle směru může EU sehrát poměrně důležitou roli.
0: Kolem dopravy v Evropské unii panuje spousta mýtů. Ty největší jsme pro vás vypsali na našem webu hitradio.cz. A teď už je tady Morčiba.

Sledgehammer na Hit Radio. Krásný večer. Pomalu, ale jistě se nám blíží 9. hodina. Já se s vámi pro dnešek loučím. Krásný zbytek úterý. A budu se na vás těšit zase zítra, výjimečně už ve 12 hodin, protože, jak víte z dnešního vysílání, tak našemu Jirkovi Pelnářovi se narodil syn, tak s nima bude chvilku doma. Ještě jednou Jirkovi gratulujem. Já myslím, že jsme to tu dneska obračili úplně všichni. Takže zítra se slyšíme už ve 12. Vy si užijte krásný večer. Přeju vám, ať se hezky vyspíte. Jo? Před námi ještě pár skvělých songů. Kylie Minogue, taky Chinasky nebo Max.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.

0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz
1: Potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, CZ.